0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Letošního průvodu Prague Pride se zúčastnilo podobně jako loni zhruba 45 tisíc lidí. Vyplývá to z prvního odhadu organizátorů akce. Přesnější čísla budou mít v pondělí. Podle policie i organizátorů se průvod obešel bez komplikací. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně byla letos bezpečnostní opatření přísnější a na pochod Prahou dohlížely stovky policistů a antikonfliktní tým. Průvod dorazil kolem 14:30 odpoledne na Štvanici, kde program pokračoval až do večerních hodin. Přehlídka Prague Pride proběhla poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. V dalších letech protestní akce postupně slábly. Hasiče zaměstnal požár ve Svitavách. V areálu nemocnice v městské části Předměstí v sobotu hořel opravovaný prázdný technický objekt. Při požáru se naštěstí nikomu nic nestalo a ani pacienti nebyli v ohrožení. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka dělníci na místě odstraňovali starou vzduchotechniku a přitom se vzněly filtrační vložky. Plameny se pak rozšířily i na střešní konstrukci budovy. K události okamžitě vyjeli profesionální a dobrovolné jednotky. Hasiči nasadili také výškovou techniku. Krátce po 13. hodině se povedlo požár zcela zlikvidovat. 55. ročník zlínské Barum Rally přiláká 10 000 motorizovaných fanoušků. Ve Zlíně a v okolí se ale budou muset dát pozor. Čeká je totiž řada dopravních omezení.
2: Naše nejpopulárnější matka všech rally, píše 55. díl, jede se příští víkend. Páteční večerní městská RZ změní zavedené pořádky, navíc ve městě a v okolí se hodně opravují silnice i křižovatky. Na čas se přesune autobusové nádraží, změní se linky autobusů i trolejbusů. V centru Zlína budou úplné uzávěry, čekají se také kolony, ale hlavně dokonalé zážitky a mimo jiné také plné a ještě plnější ubytovací kapacity ve městě i širokém okolí. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
1: Slovensku citelně chybí řidiči autobusů a kamionů. Dopravci se snaží zaměstnance nalákat i na náborové příspěvky s různými bonusy. Zabírá to ale jen částečně.
3: Priemerný základný hrubý plat vodiča autobusu je na Slovensku takmer 42 tisíc korún mesačne a pri kamióne o 500 korún viac. No pri tranzitnej doprave výrazne stúpajú diéty a pri autobusovej platové bonusy v tisícoch. Ale ani to Slovákov neláka. Dopravcovia zháňajú zamestnancov z tretích krajín i na rôzne výnimky. Počet pracovných ponúk tak mierne klesol, no pri zadaní nezohľadňujú konkrétne množstvo voľných pozícií. Tých je oveľa viac. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalisté Plzně se dál trápí. Západočeši v sobotu remizovali v Teplicích 5-5, přestože vedli o 3 branky. Viktoria tak nezvítězila ani ve 3. kole první ligy. Naopak Severočeši v sezóně stále neprohráli a v součtu s úvodními 2 triumfy mají na kontě 7 bodů. Připojím ještě výsledky dalších 2 sobotních zápasů 3. kola. Zlín podlehl Bohemians Praha 19:5:02 a Mladá Boleslav porazila pražskou Spartu 2:0. V neděli bude jasno až polojasno, později k večeru má na západě Čech přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

zval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Chováte nějaké zvíře? Jak se jmenuje? Naučili jste ho něco? Je doma lepší kočka nebo pes? A kolik peněz vás chovatelství stojí? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do Česka se po současném mírném ochlazení vrátí tropické teploty. Zejména v Praze, Polabí a na jihu Moravy mohou během neděle opět vystoupat nad 32 stupňů Celsia. V pondělí pak zažijeme tropy už na většině území Čech a v jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. S ohledem na pokračující sucho dál zůstává pro většinu republiky v platnosti upozornění před rizikem vzniku a šíření požáru. Západní část Krušných hor nemá vodu. Jde o vážný deficit, který může fatálně poškodit ekosystémy a zabít všechny vodní organismy. Kritické je to především na Kraslicku.
3: Kraslice zakázali jakékoliv čerpání zbývající povrchové vody. Omezení se týká nejen města, ale i širšího okolí, například Bublavy, Jindřichovic, Rotavy, Stříbrné nebo Šindelové. Voda dlouhodobě chybí a předpověď zůstává nepříznivá. Občasné lijáky nebo bouřky totiž nedostatek nenapraví. Nesmějí se proto zalévat trávníky, zahrady a sportoviště. Naprostým tabu je pak napouštění bazénů nebo mytí aut. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Ve Zruči nad Sázavou se můžete projít po stopách baťovské historie. Ve městě na Kutnohorsku je nová naučná stezka měřící zhruba 3 kilometry. Vznikla ke 150. výročí narození podnikatele Tomáše Bati. Martina Fialová ze zručské radnice vysvětluje, že stezka má celkem 20 zastávek.
4: Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte Svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky.
2: Koncern Baťa se ze Zlína do Zruče nad Sázavou rozšířil na přelomu 30. a 40. let minulého století. Ve městě vznikla nová čtvrť Baťov, neboli Malý Zlín s továrním areálem, školou nebo obytnými domy. Queen si připomínají 40 let od posledního koncertu v původní sestavě. Slavná britská kapela ho odehrála 9. srpna 1986 v anglickém Knebworth Parku u města Stevenage. Následující rok se frontman Freddie Mercury dozvěděl, že je HIV pozitivní a skupina s ním už nikdy veřejně nevystupovala. Zpěvák zemřel v listopadu 1991. Až po letech začali Queen opět hrát v obnovené sestavě. Nejprve se za mikrofonem objevil Paul Rogers a od roku 2011 s kapelou zpívá Adam Lambert. Třemi zápasy třetího kola pokračovala v sobotu první fotbalová liga. Zlín podlehl Bohemians Praha 19:5-0:2, Teplice remizovaly s Plzní 5:5 a Mladá Boleslav porazila pražskou Spartu 2:0. V neděli bude jasno až polojasno, později k večeru má na západě Čech přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch vran, mizel v dálce i ten vůz.

0: peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Letošního průvodu Prague Pride se zúčastnilo podobně jako loni zhruba 45 tisíc lidí. Vyplývá to z prvního odhadu organizátorů akce. Přesnější čísla budou mít v pondělí. Podle policie i organizátorů se průvod obešel bez komplikací. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně byla letos bezpečnostní opatření přísnější a na pochod Prahou dohlížely stovky policistů a antikonfliktní tým. Průvod dorazil kolem 14:30 odpoledne na Štvanici, kde program pokračoval až do večerních hodin. Přehlídka Prague Pride proběhla poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. V dalších letech protestní akce postupně slábly. Hasiče zaměstnal požár ve Svitavách. V areálu nemocnice v městské části předměstí v sobotu hořel opravovaný prázdný technický objekt. Při požáru se naštěstí nikomu nic nestalo a ani pacienti nebyli v ohrožení. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka dělníci na místě odstraňovali starou vzduchotechniku a přitom se vzněly filtrační vložky. Plameny se pak rozšířily i na střešní konstrukci budovy. K události okamžitě vyjeli profesionální a dobrovolné jednotky. Hasiči nasadili také výškovou techniku. Krátce po 13. hodině se povedlo požár zcela zlikvidovat. 55. ročník zlínské Barum Rally přiláká 10 000 motorizovaných fanoušků. Ve Zlíně a v okolí si ale budou muset dát pozor. Čeká je totiž řada dopravních omezení.
4: Naše nejpopulárnější matka všech rally, píše 55. díl, jede se příští víkend. Páteční večerní městská RZ změní zavedené pořádky, navíc ve městě a v okolí se hodně opravují silnice i křižovatky. Na čas se přesune autobusové nádraží, změní se linky autobusů i trolejbusů. V centru Zlína budou úplné uzávěry, čekají se také kolony, ale hlavně dokonalé zážitky a mimo jiné také plné a ještě plnější ubytovací kapacity ve městě i širokém okolí. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
3: Slovensku citelně chybí řidiči autobusů a kamionů. Dopravci se snaží zaměstnance nalákat i na náborové příspěvky s různými bonusy. Zabírá to ale jen částečně.
5: Priemerný základný hrubý plat vodiča autobusu je na Slovensku takmer 42 tisíc korún mesačne a pri kamióne o 500 korún viac. No pri transitnej doprave výrazne stúpajú diéty a pri autobusovej platové bonusy v tisícoch. Ale ani to Slovákov neláka. Dopravcovia zháňajú zamestnancov z tretích krajín i na rôzne výnimky. Počet pracovných ponúk tak mierne klesol, no pri zadaní nezohľadňujú konkrétne množstvo voľných pozícií. Tých je oveľa viac. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Fotbalisté Plzně se dál trápí. Západočeši v sobotu remizovali v Teplicích 5-5, přestože vedli o 3 branky. Viktoria tak nezvítězila ani ve 3. kole první ligy. Naopak Severočeši v sezóně stále neprohráli a v součtu s úvodními 2 triumfy mají na kontě 7 bodů. Připojím ještě výsledky dalších 2 sobotních zápasů 3. kola. Zlín podlehl Bohemians Praha 19:5:02 a Mladá Boleslav porazila pražskou Spartu 2:0. V neděli bude jasno až polojasno, později k večeru má na západě Čech přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Vy jste připravený chlap, hele, jste, a teď jste to zved? To je neuvěřitelné.
0: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: změny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
1: Prague Pride proběhl v klidu. Paříž zakázala elektrokoloběžky bez helmy. Sparta překvapivě prohlála v Mladé Boleslavi. Je 6 hodin. Hezké ráno přeje Iva Horáková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Průvod gayů a lezeb skončil v klidu a bez komplikací. Včerejším pochodem Prague Pride, kam přišlo asi 45 tisíc lidí, vyvrcholil týdenní festival na podporu sexuálních menšin. Na Štvanici, kam průvod došel po 2 hodinách z Václavského náměstí kolem 14:30 odpoledne, zůstali lidé v hojném počtu do pozdních hodin. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně byla letos bezpečnostní opatření zpřísněna a na pražský průvod dohlíželi stovky policistů i antikonfliktní tým. Do Česka se vracejí tropy. Po 2 dnech totiž znovu naměříme přes 30 stupňů Celsia. Odpoledne platí výstraha hlavně pro Polabí, Prahu a Jižní Moravu. Meteorolog Miloš Dvořák dodává, že zítra se varování před tropy rozšíří pro většinu republiky.
2: V pondělí teploty 31 až 36 stupňů. Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: S ohledem na pokračující sucho platí dál pro většinu Česka varování před požáry. Požár domu v Jesenici u Prahy napáchal škodu za nejméně 10 milionů korun. Plameny se rozšířily na celý objekt a na místě zasahovali středočeští i pražští hasiči. Nikdo se naštěstí nezranil. Proč hořelo, zjišťuje vyšetřovatel. V Ostravě vzniká rezidence Stodolní. Na ulici, kdysi proslulé svými nočními bary a kluby, se postaví polyfunkční dům s obchody a více než 130 byty. Hotovo by mělo být přibližně za rok.
3: Zatímco noční život na Stodolní už je jen zašlá sláva, na místě Brownfieldu na ploše, která patřila ještě nedávno k zapomenutým částem Ostravy, se rodí nový denní život. Všechny byty od jednopokojových až po 4pokojové už jsou prodané a plně obsazeny, jsou také prodejní prostory. Město prodalo před časem stavební plochu soukromému investorovi a společnými silami tam teď budují i veřejný prostor. A proměna se bude týkat i kdysi věhlasné Stodolní. Blíže k obytné části by například rušné noční podniky měly nahradit zajímavé restaurace, kavárny a kultivované kluby. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Paříž dělá další krok proti elektrokoloběžkám. Jezdce bez helmy a reflexních prvků čeká pokuta. Nová pravidla, která ve francouzské metropoli a přilehlých předměstích platí už od pátku, město zavedlo po výrazném nárůstu nehod. Nařízení platí nepřetržitě na všech veřejných silnicích. Sdílené elektrické koloběžky nejsou v ulicích Paříže vidět už 3 roky. Město se stalo první evropskou metropolí, která je úplně zakázala. Soukromé elektrické koloběžky v Paříži ale obyvatelé nadále hojně používají. Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Pražané mají po 2. porážce v nové sezóně po 3 ligových kolech pouze 3 body a v neúplné tabulce jsou až 9. Středočeši rozhodli v prvním poločase, kdy skoroval Martin Schubert a z penalty Jiří Klíma. Letenští doplatili na velkou rotaci sestavy a za celý zápas nevystřelili na branku. Mladoboleslavští zůstali bez porážky a se ziskem 7 bodů minimálně do dneška vedou tabulku. V dalších zápasech včera fotbalisté Plzně remizovali v Teplicích 5-5 a Zlín 0-2 prohrál s Bohemians 19-5. Je po zprávách a vysílá Kuba Voříšek.
4: Dobré ráno, my jsme váš ranní tandem pro neděli 9. srpna a chystáme pro vás spoustu muziky, třeba Alexe Vorena, kapelu Lucie a začínáme s Markem Ztraceným, tak se nezlob.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: 6 hodin 11 minut posloucháte nedělní ráno Rádia Impuls. Dál prožíváme české prázdniny s Rádiem Impuls. Jednou ze zastávek během cestování po jižní Moravě byly Ivančice. Reportér Tomáš Kabát zavítal do restaurace, která je zároveň muzeem. Je věnovaná památce československých letců působících za druhé světové války.
1: Já vás zdravím z Ivančic na Brněnsku. Já procházím kolem seznamu 2500 jmen československých letců, kteří sloužili v královském letectvu, a vedle mě je Jan Dašovský, zakladatel této restaurace RAF. Dobrý den.
2: Dobrý den. Vcházíme do pasáže, kde se vlastně můžete rozhodnout, kam vaše kroky dále povedou. Buď to jdete rovně, tam je vlastně restaurace s vinárnou, kde máme značkové RAF vína. A když se otočíte doprava, tak uvidíte fasádu anglického pubu, která je vlastně využita jako vitríny právě artefaktů, které se podařilo dochovat z období vlastně druhé světové války, kdy Čechoslováci sloužili u královského letectva.
1: Tak když vstoupíme do toho muzea, já vidím první, co mě zaujme, je stůl ve tvaru křídla Spitfireu.
2: Jak za války, tak je to i dnes československý Spitfire, protože křídlo vzniklo na Slovensku a ten trup vznikl tady na Moravě.
1: A vidím k tomu i stylové židle.
2: Říkali jsme si, než nějakou dřevěnou oprejskanou židli, tak je lepší sedět na sedačce ze Spitfireu. A mám šikovného kamaráda, který si vzal jmenný seznam Spitfireů, který sloužili u 310. československé stíhací perutě, a jsou to vlastně repliky sedaček ze Spitfireu, kde na zadní straně je jak číslo toho Spitfireu, ta imatrikulace, tak i výrobní číslo toho stroje, na kterým právě lítali naši piloti.
1: Jan Dašovský, zakladatel restaurace RAF, je teďka s námi ve vysílání. Vidím, že vzadu za sklem máte ještě další artefakty. To jsou skutečné věci, které třeba patřily letcům.
2: Všechno, co tady návštěvníci uvidí, tak jsou vlastně originální věci, které prošly rukama právě těch našich kluků. Za zmínku stojí československá vlajka, která sloužila s klukama u 68. noční stíhací perutě, a věci denní potřeby kaplana, který sloužil u výcvikového střediska v Manchesteru, kterým taky prošli právě kluci, kteří potom byli vysazeni za protektorátu a spáchali atentát na Heydricha.
1: Tolik Jan Dašovský, zakladatel této restaurace RAF. Díky za rozhovor, nashledanou.
2: Díky a nashledanou.
1: A z Ivančic na Brněnsku se loučí i Tomáš Kabát.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

8 minut nám zbývá do půl sedmé, tohle je nedělní ráno Rádia Impuls, chystá se kapela Kabát a Malá dáma. Na Impulzu žijeme muzikou a dobře víme, že každý poslouchá něco jiného. Právě proto pro vás máme hned několik hudebních streamů. Český Impuls s největšími českými hity, Gold Impuls plný světových legend, Hot Impuls pro fanoušky současné muziky, Camp Impuls pro milovníky country, folku a trampingu a Love Impuls, ten zahraje všem, kteří mají rádi ty nejkrásnější písničky o lásce. Stačí si vybrat. Všechny naše hudební streamy najdete na impuls.cz i v naší žluté mobilní aplikaci. Tak si nalaďte muziku přesně podle své nálady. A na velkém Impulzu hrajeme právě teď Kabáty. Dobré ráno.

Takhle vám hraje Rádio Impuls 6:30, tedy v neděli ráno 9. srpna. Pojďme na počasí, na aktuální stav počasí, který nám hlásíte vy, píšete nám a taky občas nahráváte hlasovky na WhatsApp 605 222 007. Krásné ráno z Nahošovice, 12 stupňů, jasno, pohodový den přeje Skrblík. Broumov, tam je 8 stupňů, jasno, bezvětří, napsal nám Zdeněk. Pohodovou neděli v Beskydech, Frýdlantu nad Ostravicí je 12 stupňů a jasno. Příjemný den i vám, Jani. Dnes čekáme v Česku převážně jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou dnes mezi 29 a 33 stupni, na severu a severovýchodě maximálně kolem 27, v 1000 metrech na horách většinou 24, ale na Šumavě bude tepleji až 27 stupňů Celsia. Za chvilku třeba Adiemus, chystáme Impulzovic krabičku, teď opět Radeček.

0: 6 hodin 39 minut a vám hraje Rádio Impuls. Za chvilku třeba z ranku Impulzovic krabičky zaspívá Petr Rezek Si. Dnes se koná 9. ročník Dne židovských památek. V rámci něj je zdarma nebo za dobrovolné vstupné zpřístupněno víc než 60 vybraných památek, a to v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. V Deštném v Orlických horách končí 35. ročník Svátků skla. V Žadci na Lounsku zahajují exteriérovou výstavu Paměti národa Vysídlení, dosídlení. Válka nekončí posledním výstřelem. Na velkoformátových panelech představí vybrané osudy pamětníků z regionu Ústeckého kraje, kteří byli po druhé světové válce vysídleni nebo dosídlili opuštěné oblasti. Sport. Pokračuje třetí kolo první fotbalové ligy. V 15 hodin hraje Pražská Slavia s Pardubicemi. V 17 hodin se utká Hradec Králové s Baníkem Ostrava, Jablonec se Slováckem a ve 20 hodin nastoupí Artis Brno se Sigmou Olomouc.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D11 na 3,5 kilometru ve směru od Hradce Králové na Prahu srazilo osobní auto Srnu. Na trase Pelhřimov-Humpolec jsou v obou směrech menší kolony kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Na Brněnsku v Hradčanech v Tišnovské ulici leží na vozovce sražená srna. Uzavřený zůstává v obou směrech Pražský okruh mezi exity 3 a 16. Na vině jsou stavební práce, objízdné trasy jsou značeny. Buďte na sebe opatrní a odkudkoliv se nám ozvěte, do naší dopravní centrály na lince 605 222 007 nebo nahrajte hlasovku do naší impulzácké aplikace.

0: Dobré ráno, tady Rádio Impuls, je neděle 9. srpna, za minutu 7, Iva Horáková chystá zprávy. Dnes čekáme v Česku jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v tisíci metrech na horách nejčastěji 24. Za chvíli zprávy, je den židovských památek, po celém Česku se proto otevírá přes 60 synagog a hřbitovů. Další informace za chvilku od Ivy.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Při nehodě u Pohořelic zemřeli dva lidé. Synagogy se otevírají veřejnosti. Britská Kolumbie vyhlásila kvůli požárům stav nouze. Zprávy v 7 nabízí Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Tragická nehoda se v podvečer stala u Pohořelic na Brněnsku. Při srážce dvou osobních aut tady zemřeli dva lidé. Další čtyři leží s těžkými zraněními v nemocnici. Z pohledu záchranářů šlo o mimořádnou událost prvního stupně. Auta se čelně srazila během předjíždění, to je hlavní vyšetřovací verze. Pomoci zjistit příčinu by policistům mohli řidiči, kteří jeli okolo 17. hodiny ze Znojma a mohli si všimnout stylu jízdy řidiče černého Volva. Místo nehody bylo neprůjezdné do pozdních nočních hodin. Zatím poslední tragická nehoda se na jihu Moravy stala minulý týden, kdy při havárii tří aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno zemřeli tři lidé. Do dvou stojících aut narazilo třetí. Náš cestovní ruch táhnou domácí hosté. Zahraniční cestovatelé totiž zůstávají především v Praze. Turistika v Česku tak zůstává mezi regiony rozložená nerovnoměrně. Shodují se na tom analytici. Data Českého statistického úřadu potvrzují, že tuzemských hostů v penzionech a hotelech ve druhém letošním čtvrtletí přibylo. Zahraniční zájem meziročně stagnoval. Absolutní čísla dodává statistička Markéta Borovičková.
3: Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijalo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 6,4 milionu hostů, což bylo o 0,5% více oproti stejnému období roku 2025.
2: Z pohledu jednotlivých regionů nejvyšší tempo růstu meziročně zaznamenal Moravskoslezský, Královéhradecký a Liberecký kraj. Nejvíc hostů naopak ubylo na Karlovarsku. Je den židovských památek. Po celém Česku se proto otevírá přes 60 synagog a hřbitovů, které můžeme navštívit zadarmo anebo za dobrovolné vstupné. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře v čase od 10 do 17 hodin opravené památky a památky, které nejsou obvykle přístupné. Je mezi nimi třeba synagoga v Neveklově na Benešovsku po restaurování stropu anebo postupně rekonstruované synagogy v Pacově na Pelhřimovsku a taky v Čáslavi. Na Šumavě vysychají prameny, turisté se proto nenapijí limonády v samoobslužné lesní osvěžovně pod pancířem. Bez tekoucí vody z řezné se v dřevěné vaně nemůžou nápoje chladit.
4: Osvěžovna pod pancířem na Železnorudsku je dočasně uzavřena. Pramen řezné, který limonády a nealko piva chladí, vyschl a provozující spolek přestal občerstvení do dřevěné vany doplňovat. Teď se čeká, až zaprší a voda znovu poteče. Velké sucho je i v dalších částech Šumavy. Vyschlý je také pramen u Hauswaldské kaple v blízkosti Srní. Turisté k němu míří i proto, že se mu připisují léčivé účinky. Údajně uzdravoval nemocné. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
2: Kanadská provincie Britská Kolumbie je na nohách. Kvůli lesním požárům totiž vyhlásila stav nouze. Plameny donutily tisíce lidí opustit domovy. Několik regionů v Kanadě, včetně provincií Ontario a Quebec, se letos potýká s ničivými lesními požáry, které během horka a sucha vznikají v hustě zalesněných oblastech. Kanadě s jejich hašením zatím pomohly Mexiko, Francie, Nový Zéland a taky Austrálie. Fotbalisté Pražské Slavie a Jablonce mají těžký úkol. V odpoledním programu třetího kola první ligy budou totiž usilovat o udržení 100% bilance v sezóně. Úřadující šampioni přivítají před prázdnými tribunami v Edenu od 15 hodin Pardubice, Severočeši hostí od 17 hodin Slovácko. Ve stejnou dobu se bude hrát i duel Hradec Králové Ostrava. Od 8 večer kolo uzavře utkání Artisu Brno s Olomoucí. 4 minuty po 7 zprávy končí a vysílá Kuba Voříšek.
0: Dobré nedělní ráno. Děkujeme Ivě za zprávy a já přidám muziku. Třeba Karla Zicha, Léto jak má být, kapelu Elán, anebo právě teď Krištof.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Dobré ráno, jak se máte? My doufáme, že skvěle. Hlavně při poslechu Impulzu. Za chvilku třeba kapela Elán, Roxette a tak dále. Ke všemu se dostaneme, ale teď pojďme možná i k vašim dnešním plánům. Končí třídenní festival Čochtanova Třeboň. To je setkání vodníků a dalších vodních postav a postaviček. Hlavním lákadlem pro děti je Čochtanův pohádkový svět v zámecké zahradě. V Nové Peci na Šumavě se koná Jelenovršská slavnost. Připomíná tradici plavení dřeva na Švarcenberském plavebním kanále a práci šumavských plavců. Program zahrnuje folklorní vystoupení souboru i ukázku historického plavení dříví s odborným výkladem o historii i současnosti kanálu. V Novém Městě nad Metují otevřou nový letní areál Metuje. Akce bude součástí oslav 525. výročí založení města a symbolicky naváže na tradici koupání u řeky Metuje. V Kadani mají medové odpoledne, nabídne jarmark medů, medoviny a včelých produktů a ochutnávku místních medů. A v Bojkovicích na Uhersko-Hradišťsku mají svatovavřinecké hody. Jejich součástí bude prastarý obyčej chytání kuruců. Městem projde průvod s krojovanými jezdci.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

Jen muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Radio Impuls vysílá samozřejmě i dnes. V neděli ráno 9. srpna vítáme vás. Za chvilku je tady Karel Zich, Léto jak má být. I o prázdninách se hodí nějaká ta koruna navíc, na dovolenou, na tábor nebo třeba na nějaký malý výlet. A my vám tu korunu klidně dáme. Opravuji se, těch korun máme dokonce 10 tisíc. Přesně o tolik hrajeme každé všední ráno u impulzových, ti odvážnější z vás si můžou odnést i dvojnásobek. Pravidla jsou pořád stejná, stačí se zaregistrovat, třeba na webu impuls.cz, a když telefon zazvoní u vás doma, musíte se přihlásit jediným správným heslem, třemi slovy: haló, tady impulzovi.
1: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu

0: Pro dobrou nedělní náladu vám hraje Rádio Impuls. Za chvilku je tady třeba Lucie Bílá, kdo si ještě nedal ranní kávu. Ten ať chviličku počká, bude tady dobrý kafe. Pojďme na počasí. Vy píšete z různých koutů Česka, jak je právě teď u vás. Krásné ráno, ostružná, 12 stupňů, jasno, Olda Želva, děkujeme. Krasová v Moravském Krasu, 13 stupňů, také jasná obloha, zdraví František. Lipovec v Moravském Krasu, slunečno, 19, zdraví agent Placák. A ještě stihneme jeden vzkaz, dobré ráno impulzáci, právě teď je u nás skoro jasná obloha a teplota 15. Krásnou slunou neděli a příjemné vysílání z Horního Slavkova přeje Gladiátor Dan, my zdravíme na Karlovarsko. Čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27, v tisíci metrech na horách 24, na Šumavě až 27 stupňů. Za chvíli král popu Michael Jackson, teď Lucie Bílá.
1: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla,

0: Rádio Impuls 6 minut po půl osmé. Dobrý den, za chvilku zpívá třeba Dalibor Janda, ale chystáme Impulzovi z krabičku, to bude ta nejbližší píseň, Hana Zagorová, Studánko stříbrná. Právě teď vítám našeho dnešního hosta. O tomto víkendu si připomínáme narozeninové oslavy zpěváka Aleše Brychty. Aleši, dobré ráno.
1: Ahoj, zdravím.
0: Jaké jsou tvé dnešní plány?
1: No, ale úplně krásně a ideálně, když končí víkend, když se můžu normálně doma flítku válet a relaxovat. Člověk potřebuje taky někdy jako nějaký relax. Tady si můžu odrelaxovat, případně když si můžu skočit do spůdky na pivendo a jako nemuset prostě nic řešit. Jako to je základ.
0: Krásné plány. Ty máš dnes 67. narozeniny, tak bych ti rád jménem našich posluchačů a Rádia Impuls popřál hodně zdraví, spoustu krásných koncertů, ať se ti daří.
1: Jo, děkuju moc, já říkám, všem přeju taky, aby měli klídek, aby měli pohodu. Hlavní základní věc je ničím se nechat nasrat. Protože když se necháme ničím naštvat, tak jsme vyřešený a princip je takovej, že místo, aby naštvali nás, tak ať se naštvou vodi. Když my se nenaštveme, tak to nebudou naštvení a my se jim můžeme spát.
0: Dobře, tak děkujeme za recept. Budeš mít nějakou narozeninovou oslavu nebo jsi slavil nějakým koncertem?
1: Tak my hrajeme pravidelně, každý víkend se hraje. Prostě samozřejmě jsem to hrál stejně taky včera, jsem to oslavil vlastně koncertem a na koncertě. A ono jako je příjemný, když si člověk může říct ano, tak jsem oslavil pracovně. Protože jo, měl jsem koncert, mě to baví, koncertu rád. Doufám, že to udělalo lidem radost, já jsem si udělal radost taky, tak co mi chybí víc? Když jsem já spokojený, oslavil jsem, ty lidi to oslavili se mnou, takže mě tím udělali radost, že to oslavili se mnou, tak to je přece ta pohoda, ne?
0: Tak nás ještě na nějaký koncert prosím pozvi, klidně na něco, na co se hodně těšíš.
1: A když prostě lidi se budou chtít podívat, co všechno je vlastně momentálně v plánu, co se bude dít a tak dál, tak je jednodušší způsob. Úplně jednoduše a krátce kliknout na Brychta.cz, na netu na Brychta.cz, tady jdou veškeré základní informace, které budou prostě potřebovat o tom, co se děje, co je novýho v rámci teda Brychty, kapely, vlastně lesí a všechno. Tak prostě Brychta.cz, zdroje, studné informací.
0: Dobře, děkujeme, rádi se podíváme. Ještě jednou krásné 67. narozeniny, všechno dobré, hlavně zdraví a na Impulzu naslyšenou. Hostem u nás na lince byl Aleš Brychta.
1: Budu rád a byl bych poslán, že jsme se dočkali toho, že jsme potřebovali všechno nejlepší k 77. narozeninám.
0: Ano.
1: Ale to musíme ještě chvilku počkat. Děkuji mu za přání, papá, někde se, čau, ahoj.
0: Ahoj.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

že zas dva cúbky mám.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Blanensku na silnici 377 mezi Jestřebím a Černou horou bourala dvě osobní auta. Na D5 na 139. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu stojí porouchané nákladní auto. Dále na trase Pelhřimov-Humpolec, tam jsou v obou směrech kratší kolony kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Uzavřený zůstává v obou směrech Pražský okruh mezi exity 3 a 16. Na vině jsou stavební práce, objízdné trasy jsou značeny. Kdyby vás na silnicích cokoliv potkalo, dejte nám vědět přes linku 605 222 007, my to pošleme dál. Můžete také nahrávat hlasovky do naší impulzácké aplikace.

0: Hodinu končíme s Richardem Millerem. Hned po zprávách tady bude kapela MIG 21. Dnes čekáme v Česku jasno až polojasno, později večer na západě Čech bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji 24. Za okamžik jsou tu zprávy. Paříž dělá další krok proti elektrokoloběžkám. Jezdce může za neplnění pravidel čekat pokuta. Detaily přinese Iva.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Chováte nějaké zvíře? Jak se jmenuje? Naučili jste ho něco? Je doma lepší kočka nebo pes? A kolik peněz vás chovatelství stojí? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Zatmění slunce uvidíme i na letišti nebo z Ještědu. Paříž zakazuje elektrokoloběžky bez helmy. Tenista Lehečka končí v Montrealu. Je 8 ráno. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Za pár dní můžeme vidět mimořádný vesmírný jev. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu 12. srpna večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Zatmění půjde sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti Dělostřelecké tvrzi nebo na terase Ještěckého vysílače. Po setmění bude možné pozorovat taky meteorický roj Perseidy. Kdo nevyhledává organizované akce, může zamířit na kopec s volným výhledem směrem na severozápadní obzor. Odborníci upozorňují, že při pozorování slunce je třeba si chránit oči speciálními brýlemi anebo filtry. Průvod gayů a leseb skončil v klidu a bez komplikací. Včerejším pochodem Prague Pride, kam přišlo asi 45 tisíc lidí, vyvrcholil týdenní festival na podporu sexuálních menšin. Na Štvanici, kam průvod došel po 2 hodinách z Václavského náměstí kolem 2:30 odpoledne, zůstali lidé v hojném počtu do pozdních hodin. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně byla letos bezpečnostní opatření zpřísněna a na pražský průvod dohlíželi stovky policistů a antikonfliktní tým. Účastníci pochodu Pride upozorňují na trvající nerovnosti i společenskou atmosféru. Práce na mostu v Londýnské ulici v Liberci postupují podle plánu. 8měsíční oprava stavby na okraji města ve směru na Stráž nad Nisou je zhruba ve své půlce. Most bude mít celkem 8 nosníků, každý je dlouhý skoro 30 metrů a váží skoro 29 tun. Stavby vedoucí Jaroslav Hron vysvětluje, že jejich osazování je pořádně náročné.
4: Tím, že je tam vlastně schází se tam několik šikmostí, jo, protože ten most je ve spádu vozovky, ve spádu příčným a teď se ještě k tomu načte vlastně ta šikmost toho mostu jakoby v těch 45 stupních, takže tam jakoby dospět k nějaký rovině je trošku náročnější.
3: Průjezd 100-tisícového Liberce je teď velmi komplikovaný. Kvůli opravě mostu je zavřená Londýnská ulice, omezený provoz je ale i na souběžném průtahu městem. Řidiči tam můžou využívat pro každý směr jenom jeden pruh. Paříž dělá další krok proti elektrokoloběžkám. Jezdce bez helmy a reflexních prvků čeká pokuta. Nová pravidla, která ve francouzské metropoli a přilehlých předměstích platí už od pátku, město zavedlo po výrazném nárůstu nehod. Nařízení platí nepřetržitě na všech veřejných silnicích. Úmrtí mezi takzvanými zranitelnými uživateli na silnicích prudce vzrostla loni, kdy zahynulo 79 lidí v porovnání s 45 lidmi o rok dřív. Sdílené elektrické koloběžky nejsou v ulicích Paříže že vidět už 3 roky. Město se stalo první evropskou metropolí, která je úplně zakázala. Soukromé elektrické koloběžky v Paříži ale obyvatelé nadále hojně používají. Prezident Trump opět útočí na takzvanou porodní turistiku. Jeho plán na zrušení automatického občanství pro děti cizinců narozených v USA smetl nejvyšší soud ze stolu. Bílý dům se tak snaží tento zákon omezit sérií exekutivních příkazů.
5: Děti, které se narodily v USA, získávají automatické občanství už 158 let. Napadení tohoto zákona tady Američané nazývají právní bitvu roku. Nejvyšší soud označil zákaz automatického občanství za nezákonný. Prezident Trump se ale s tímto diktem nehodlá smířit. Podepisuje tvrdé exekutivní příkazy. Ty mají dramaticky zpřísnit vydávání víz pro těhotné cizinky a odstřihnout nelegální migranty od sociálních výhod. Kritici mluví o předvolebním populismu. Trump se ale brání tím, že Amerika už nebude porodnicí světa. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Jiří Lehečka končí na tenisové Masters v Montrealu v osmifinále. Prohrál se Španělem Rafaelem Chodarem. 24-letý český tenista se dopustil 34 nevynucených chyb. 12. hráč světového žebříčku se utkal se světovou 15. Poprvé zápas ztratil za hodinu a čtvrt. Dnes v noci našeho času bude hrát v Montrealu osmifinálový duel Jakub Menčík. Je po zprávách a střídám Kuba Voříšek.
0: Krásné ráno. Nedělní ráno. Mám spoustu muziky, tak jenom namátkově. Tomáš Klus, MC Erik a Barbara. Za chvilku ABBA a letní píseň Our Last Summer, ale začínáme s kapelou MIG 21.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls. Rádio.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Impuls a právě teď legendární švédské uskupení s názvem ABBA. Za chvilku jedno slovenské uskupení MC Erik a Barbara, keď přijde láska.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš kolega Aleš Růžička. Takoví hrdinové jsou lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Může se jednat o ochránce přírody, pěstouny a pěstounky, dětské lékaře, ale třeba taky o učitele a učitelky. V rámci českých prázdnin s rádiem Impuls teď se zuřivým reportérem míříme na jižní Moravu. Dnes to bude o tradičních jihomoravských krojích.
2: Naše hrdinka je Jarmila Cenková z jihomoravské obce Hostěrádky Rešov. Jak bylo řečeno, paní Cenková šije a půjčuje jihomoravské kroje. A to je práce jako na kostele.
3: No, trvá to dlouho, protože se napřed musí všecko vyšít, pak ušít, pak se to teprve musí naškrobit, nažehlit a pak se to může půjčovat těm děvčatům, kterým se říkají stárky.
4: Kdo by si neuměl teďka hned představit kyjovský kroj, je to vlastně několik těch spodníček, že jo, těch suknínek, které jsou jako naskládaný, nadejchaný, jsou tři celkem a na nich je ta vrchní vrstva, ta červená sukně a ta je skládaná.
3: Ta je vyšívaná.
4: A vyšívaná a hlavně.
3: A říká se jí pávka, protože to ty květy připomínají paví oka.
4: Tak ano, a teďka vlastně tady o ten jeden květ mi jde. Na té jedné sukni je 96 těch vzorů s tou kytičkou a s těmi klasy a s těmi zelenými lístky. Jak dlouho vám trvá vyšít jeden tenhle ten obrázek?
3: No, asi tak 50 minut.
4: 50 minut jeden obrázek.
3: To už, když ho mám nakreslený.
4: Ano, krát teda 96. Mm-hmm. Taky se u toho můžete třeba dát něco pití, nebo se třeba, takže hodinu budeme počítat, jo?
3: Tak třeba.
4: Takže jsme skoro 100 hodin, jenom u vyšívání této jedné.
3: Ano.
4: Celkově ten kroj vám zabere jak dlouho?
3: No, když bych na něm intenzivně pracovala, tak 3 až 4 měsíce.
2: A za to, že paní Jarmila šije kyjovské kroje, udržuje tuto tradici živou. A za to je naší hrdinkou všedního dne. Tak děkujeme. Hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: Hrdiny všedního dne hledáme celý rok. V rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls se za nimi zítra vypravíme do západních Čech. S Impulzovými vstáváme v 5 ráno.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, máme tu neděli, za chvilku zpívá Tomáš Klus o svých pocitech. A já mám dotaz, který se může týkat zítřka nebo dalších všedních dnů. Máte v práci kolegy, bez kterých by to nešlo, takové, které máte rádi, protože vždycky dobře poradí a vždycky jsou po ruce? A my jsme se rozhodli, že všechny vaše takzvané milionové kolegy odměníme písničkami. Každý všední den po 9. hodině jim náš dobrý korec hraje 7 pecek v kuse a bez jediné reklamy. A příště můžeme hrát právě vašemu týmu, dejte nám o nich vědět na webu impuls.cz v sekci Milionoví kolegové. Napište nám, komu bychom měli zahrát a proč. A pak už jenom počkejte, až vám zavolá náš Vlasta. A právě teď zpívá náš Tomáš, Tomáš Klus, jsme Impuls.
1: Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli. Je to tím, že si tu

0: Dobré ráno, Rádio Impuls hlásí přesně 8:30, za chvilku je tady puberťák Xindl X. Ale nejprve se pojďme podívat na počasí, na aktuální údaje od vás, na WhatsAppu 605 222 007, posílejte dál. Zdravím Rádio Impuls a hlavně Kubu, Jevíčko hlásí 14 stupňů a jasno, děkujeme Romane. Ahoj Impulzáci, a Brtami v Krušných horách, 900 metrů nad mořem, jasno, a 12. Děkujeme, Lubomíre. A ještě dobré ráno, Lázně Čeladna, 19, krásnou neděli přeje Ilča. Dnes v Česku čekáme povětšinou jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 29 a 33 stupni, na severu a severovýchodě území kolem 27. V 1000 metrech na horách se budou teploty nejčastěji pohybovat kolem 24, ale na Šumavě může být až 27 stupňů Celsia. Za chvíli Pretenders, později třeba Impulzovic Krabička, ale právě teď Single X na Impulzu.
1: M17. Problém je v tom, že už 29 let, když se podívám do zrcadla, říkám si, já si

0: Impuls je 7 minut po půl deváté, za chvíli zaspívá Karel Gott. Díky Impulzovic krabičce bude to Lady Karneval. Dnes se koná 9. ročník Dne židovských památek. V rámci něj je zdarma nebo za dobrovolné vstupné zpřístupněno víc než 60 vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V Dešném v Orlických horách končí 35. ročník Svátku skla. V Žatci na Lounsku zahajují exteriérovou výstavu Paměti národa Vysídlení, dosídlení, válka nekončí posledním výstřelem. Na velkoformátových panelech představí vybrané osudy pamětníků z regionu Ústeckého kraje, kteří byli po druhé světové válce vysídleni nebo dosídlili opuštěné oblasti. A sport? Pokračuje třetí kolo první fotbalové ligy, v 15 hodin hraje Pražská Slavia s Pardubicemi, v 17 hodin se utká Hradec Králové s Baníkem Ostrava, Jablonec se Slováckem a ve 20 hodin nastoupí Artis Brno proti Sigmě Olomouc.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Za chvilku bude 8:45, posloucháte Impuls, kde zaspívá Lady Gaga a ještě před 9:00 Iveta Bartošová. A my se vrhneme na silnice v dopravě 007. Uzavřený zůstává v obou směrech Pražský okruh mezi exity 3 a 16. Za chvíli jsme nejenom tam.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
2: Pomalu otevíráš oči.
1: Hrajeme non-stop

0: aplikace Rádia Impuls, zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase mezi Chrudimí a Ždírcem nad Doubravou na úrovni Všeradova bouralo osobní auto, provoz je v místě nehody veden kyvadlově. Na trase mezi Zlínem a Vsetínem u Pozděchova srazilo osobní auto zvíře. Dále na D2 na 28. kilometru ve směru od Břeclavy na Brno stojí porouchané nákladní auto. Na trase Pelhřimov-Humpolec jsou v obou směrech kolony, je to kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. A uzavřený zůstává v obou směrech Pražský okruh mezi exity 3 a 16. Na vině jsou stavební práce, objízdné trasy jsou značeny. Kdyby cokoliv, budeme rádi, když nám pomůžete s naší dopravou 007, když nahrajete vzkaz do naší aplikace s názvem Radio Impuls, nebo když vytočíte dobře známé číslo 605 222 007. Krásné nedělní ráno přeje Impuls.

0: Za minutu od 9:30 posloucháte Impuls. Dnes čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 24. I Iva bude za chvíli mluvit ve zprávách o tom, že do Česka se vracejí tropy, po dvou dnech naměříme přes 30.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Propršený festák. Co takhle hot strips v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Crocodile. Chuť nezná hranic.
3: Češi v létě objevili Skandinávii. Dva pražské tunely jsou ještě 3 hodiny zavřené. Sparta překvapivě prohrála v Mladé Boleslavi. Dobrý den v 9 přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Stále více Čechů v létě cestuje do Skandinávie. Prodejci letenek odhadují, že celkově by letos mohlo navštívit asi o pětinu českých cestovatelů více než loni. Klienti, kteří chtějí aktivnější dovolenou nebo poznávací zájezdy, i kvůli teplotám volí sever. Právě rostoucí teploty napříč Českem i obvyklými dovolenkovými destinacemi poptávku podporují. A to i přesto, že průměrná dovolená ve Skandinávii vyjde o třetinu až polovinu dráž než ta ve Španělsku nebo Řecku. Zvýšený zájem Čechů zaznamenali i majitelé hotelu a penzionů v Alpách. Několikátým rokem po sobě roste zájem také o Polsko, kam se letos chystá 12% Čechů. Uvádí to Česká televize. No a do Česka se vracejí tropy. Po dvou dnech totiž znovu naměříme přes 30 stupňů. Odpoledne platí výstraha hlavně pro Polabí, Prahu a Jižní Moravu. Meteorolog Miloš Dvořák dodává, že zítra se varování před tropy rozšíří pro většinu republiky.
4: V pondělí teploty 31 až 36 stupňů. Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: S ohledem na pokračující sucho platí dál pro většinu Česka varování před požáry. Sucho na jihu a východě Moravy nabírá na síle, už to začínají pociťovat i vinaři. Pořád ale platí, že negativní dopady jsou zatím poměrně malé.
5: Potoky bez vody, řeky s nizoučkými průtoky, popraskaná půda, zasychající kukuřice, ale na straně druhé v roce, který je od jara sucho, suchý a horký, je pohled do dozrávajících vinohradů potěšující. Začínají se sklízet rané stolní odrůdy, burčák bude bublat, ale pro klasiku od Chardonnay po Frankovku na Slovácku platí, ať prší. Mladé vinohrady totiž mají mělké kořeny a vodu moc a moc potřebují. Ty starší třeba 20leté v naprostém klidu. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Ještě 3 hodiny budou zavřené 2 pražské tunely. Do nedělního poledne jsou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu, a to kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií. Silničáři zároveň opravují výtluky na Pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava je kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. 2 mrtvé a 12 raněných si vyžádal noční ruský útok na Charkov zaměřený na obytné budovy, oznámil to ráno starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Útok ukrajinských dronů a jeho odražení protivzdušnou obranou v noci na dnešek v ruském Belgorodu zranil 13 lidí, včetně 2 dětí, a poškodil několik domů. Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Pražané mají po druhé porážce v nové sezóně po 3 ligových kolech pouze 3 body a v neúplné tabulce jsou až 9. Středočeši rozhodli v prvním poločase, kdy skorovali Martin Schubert a z penalty Jiří Klíma. Letenčtí doplatili na velkou rotaci sestavy a za celý zápas nevystřelili na branku. Mladoboleslavští zůstali bez porážky a se ziskem 7 bodů minimálně do dneška vedou tabulku. V dalších zápasech fotbalisté Plzně včera remizovali v Teplicích 5-5 a Zlín 0-2 prohrál s Bohemians 19-5. Ze zpráv je to úplně všechno, vysílá Kuba Voříšek.
0: Krásné dopoledne i ode mě. Chystám pro vás další muziku. Adam Ďurica, Petr Habka, Taylor Swift anebo právě teď kapela Činasky. Dneska je neděle 9. srpna. Krásný den přejeme.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Za 3 minuty bude 9:45, posloucháte Impuls, kde za chvíli zaspívá Petr Habka, Kocour se schoulil na tvůj klín. Končí třídenní festival Čochtanova Třeboň. To je setkání vodníků a dalších vodních postav a postaviček. Hlavním lákadlem pro děti je Čochtanův pohádkový svět v zámecké zahradě. V Nové Peci na Šumavě se koná Jelenovršská slavnost. Připomíná tradici plavení dřeva na Schwarzenberském plavebním kanálu a práci šumavských plavců. Program zahrnuje folklorní vystoupení souboru i ukázky historického plavení dřeva s odborným výkladem o historii i současnosti kanálu. V Novém Městě nad Metují otevřou nový letní areál Metuje. Akce bude součástí oslav 525. výročí založení města a symbolicky naváže na tradici koupání u řeky Metuje. V Kadani mají medové odpoledne, nabídne jarmark medů, medoviny a včelých produktů a ochutnávku místních medů. A v Bojkovicích na Uhersko-Hradišťsku mají svatovavřinecké hody, jejich součástí bude prastarý obyčej chytání kuruců. Městem projde průvod s krojovanými jezdci.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

já však znám tu les. Ach, krásko, střetěž jiný.

Krásné dopoledne, tady Impuls 9 hodin a 21 minut. Za chvilku Adam Ďurica a jeho mandolína. I o prázdninách se hodí nějaká ta koruna navíc, na dovolenou, na tábor nebo třeba na nějaký menší výlet. A my vám tu korunu klidně dáme, dokonce 10 000 korun. Přesně o tolik hrajeme každé všední ráno u Impulzových. Ti odvážnější z vás si můžou odnést dvojnásobek. Pravidla jsou pořád stejná, za prvé registrace, to je to nejdůležitější, třeba na webu impuls.cz. A když telefon zazvoní u vás doma, může se to stát každý všední den mezi 5. a 9. pozdravte jediným správným heslem, třemi slovy, halo, tady Impulzovi.

0: Krásné dopoledne, tady je Radio Impuls. Mám tu, tím myslím na WhatsAppu 605 222 007, vaše vzkazy, které se týkají počasí. Dobré ráno, máme 16 stupňů, modrá obloha, takže po pařáku dneska přeji krásnou neděli, Milada z Karviné. Další vzkaz, to je od Jirky a je to jenom smajlík, děkujeme za úsměv. Dobré ráno ve Zlíně, je krásně letně, slunečno, zatím 18 stupňů, bude to dobrý, všem krásný víkend, i vám moc děkujeme. Dnes čekáme v Česku jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty dnes budou až 33 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 24.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls. Za chvilku pro vás budeme mít přichystanou Impulzovic krabičku. Zaspívá Petr Rezek písničku O přátelství. Ale právě teď je ve vysílání místo pro našeho dnešního hosta, pro muzikanta, zpěváka, dnes taky oslavence Aleše Brichtu. Aleši, dobré ráno.
1: Ahoj, zdravím.
0: Jaké jsou tvé dnešní plány?
1: No ale úplně krásný a ideální, když končí víkend, když se můžu normálně doma v klídku válet a relaxovat. Člověk potřebuje taky někdy jako nějaký relax. Tady si můžu odrelaxovat, v případě, když si můžu skočit do spůdky na pivendo a jako nemuset prostě nic řešit. Jako to je základ.
0: Vypadá to na příjemné plány. Já ještě jednou zopakuju, že máš dnes narozeniny, konkrétně 67. Takže přejeme i jménem našich posluchačů hodně zdraví, spoustu krásných koncertů. Ať se ti daří.
1: Jo, děkuju moc. Já říkám, všem přeju taky, aby měli klídek, aby měli pohodu. Hlavní základní věc je ničím se nechat nasrat. Protože když se necháme ničím naštvat, tak jsme vyřešený a princip je takovej, že místo, aby naštvali nás, tak ať se naštvou oni. Že když my se nenaštveme, tak oni budou naštvaní a my se jim můžeme spát.
0: To je pravda. Budeš mít nějakou oslavu nebo jsi slavil třeba nějakým koncertem?
1: Tak my hrem pravidelně, každý víkend se hraje prostě. Samozřejmě jsem to i jasný, taky včera jsem to oslavil vlastně koncertem a na koncertě. A ono jako je příjemný, když si člověk může říct ano, tak jsem oslavil pracovně. Protože jo, měl jsem koncert, mě to baví, koncertuju rád, doufám, že to udělalo lidem radost, já jsem si udělal radost taky, tak co mi chybí víc? Když jsem já spokojený, oslavil jsem, ty lidi to oslavili se mnou, takže mě tím udělali radost, že to slavili se mnou, tak to je přece ta pohoda, ne?
0: Dobře, tak prosím, kdyby náhodou mezi našimi posluchači byl někdo, a asi jich bude víc, kdo třeba nebyl na tvém narozeninovém koncertě, pozvi je na nějaký koncert, klidně na nějaký, na který se sám hodně těšíš.
1: A když prostě lidi se budou chtít podívat, co všechno je vlastně momentálně v plánu, co se bude dít a tak dál, tak nejjednodušší způsob, úplně jednoduše a krátce kliknou ta brichta.cz, na netu na brichta.cz, tady jdou veškeré základní informace, které budou prostě potřebovat o tom, co se děje, co je novýho v rámci teda brichty, kapely, vlastně vlastně a všechno. Tak prostě brichta.cz, zdroje, studné informací.
0: Děkujeme, podíváme se. Ještě jednou krásné 67. narozeniny, všechno dobré, hodně zdraví a na Impulzu naslyšenou.
1: Budu rád a velmi posádně jsme se dočkali toho, že jsme potřeba všechno lepší k 77. narozeninám, ale to musíme ještě chvilku počkat. Děkuji za přání, papa, mějte se, čau, ahoj.
0: Ahoj, naším hostem byl Aleš Brichta.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Za minutu 9:45 na Impulzu zaspívá třeba zahraje kapela Roxette, anebo tu budou slovenští Eláni. A my se vydáme taky na silnice v dopravě 007, třeba na D5 na 139. kilometru na trase Rozvadov Praha stojí porouchané nákladní auto.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, přesně ve 9:45 na Impulzu. Na Blanensku na silnici 377 mezi Jestřebím a Černou horou bourala dvě osobní auta. Na D5 na 139. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu stojí porouchané nákladní auto. Dále na trase Pelhřimov-Humpolec jsou v obou směrech kratší kolony kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov. Uzavřený zůstává v obou směrech Pražský okruh mezi exity 3 a 16. Na vině jsou stavební práce a objízdné trasy jsou značeny. Kdybyste na silnicích narazili na cokoliv, my jsme zvědaví a rádi dáme vědět ostatním našim posluchačům, takže volejte na 605 222 007, případně se ozvěte přes naši aplikaci a pošlete nám hlasovou zprávu. Vítám Vláďu Jaroše, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, je to takový nezvyklý, takhle hezky v neděli.
2: Ano, rozšiř nám ty dopravní informace, protože tipuji, že si přijel z dálky ze západu.
3: No jo, jo, ale všechno je v pohodě, tak spíš jenom prostě ti občas brzdí, že jednou jede traktor, jednou jede to, nikdo nejede moc rychle.
2: Traktor na dálnici?
3: Ne, to jako potom už jsem samozřejmě byl v Praze, to jsou mý už myšlenky.
2: Traktor
3: jako,
2: v Praze, jo.
3: Jo, jo, prostě hele, mě tam asi jako 5 vozů zdrželo vždycky, když už jeden potom někam odbočil, tak se objevil nový.
2: Prosím vás, tak prosba pro řidiče, nezdržujte nám Vláďu Jaroše, no, já bych prostě to potom musel táhnout i po desáté.
3: Tak je, to si nechtěl samozřejmě, ale jsem tady, všechno v pořádku. Já mám vtip a já bych to vysvětlil jenom ještě. Já už jsem ho vlastně jednou říkal, je to zvláštní, ale já jsem ho říkal do nějaký části a já jsem zjistil, že má ještě pokračování, takže jsem to chtěl jako rozšířit dneska.
2: Jo, takhle, víš? Takže pokračování vtipu.
3: Jo, tak to hlavně neodbouchně, až ne, to bude taková ta první část.
2: Já počkám, jo? Takže jo. Já řeknu vtip Vládě Jaroše a pak je to tady. Vtip Vládě Jaroše.
3: Víte, čím se utře kouzelník, když mu dojde toaletní papír? Trikem. A to už právě jednou se z toho zaznělo. A víte, co je na tom triku? Čáry.

0: Desátá hodina dopolední, Vláďa Roš za mikrofonem, krásnou neděli přejeme ve společnosti Impulzu. Iva přinese nejnovější zprávy, čekáme zítra, pardon, dneska jasno, polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty okolo 33, 27 bude na severovýchodě.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Chováte nějaké zvíře? Jak se jmenuje? Naučili jste ho něco? Je doma lepší kočka nebo pes? A kolik peněz vás chovatelství stojí? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Většina Čechů chce trestat už 13-leté. Synagogy se otevírají veřejnosti. Slavia a Jablonec budou hájit pozici 100% týmů. 10 hodin. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Drtivá většina Čechů chce trestat už 13-leté děti. Snížit věk pro trestní odpovědnost by rádo 84% lidí, jak ukazuje průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Hranice by se měla snížit jen u závažných trestných činů, nikoli v paušálně. Češi tak dávají za pravdu návrhu, který chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten vysvětluje, že 13-leté děti moc dobře vědí, že se nemá krást a rozhodně vědí, že se nemá vraždit. Zkušenosti s ciziny jsou ale spíše skeptické. Dánsko sice snížilo hranici trestní odpovědnosti, ale kriminalita dětí zůstala tam, kde byla. Jeden židovských památek. Po celém Česku se proto otevírá přes 60 synagog a hřbitovů, které můžeme navštívit zadarmo nebo za dobrovolný vstup. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře v čase od 10 do 17 hodin opravené památky a památky, které nejsou obvykle přístupné. Je mezi nimi třeba synagoga v Neveklově na Benešovsku po restaurování stropu anebo postupně rekonstruované synagogy v Pacově na Pelhřimavsku a v Čáslavi. Náš cestovní ruch táhnou domácí hosté. Zahraniční cestovatelé totiž zůstávají především v Praze. Turistika v Česku tak zůstává mezi regiony rozložena nerovnoměrně. Shodují se na tom analytici. Data Českého statistického úřadu potvrzují, že tuzemských hostů v penzionech a hotelech ve druhém letošním čtvrtletí přibylo. Zahraniční zájem meziročně stagnoval. Absolutní čísla dodává statistička Markéta Borovičková.
4: Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijalo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 6,4 milionů hostů, což bylo o 0,5% více oproti stejnému období roku 2025.
3: Z pohledu jednotlivých regionů nejvyšší tempo růstu meziročně zaznamenal Moravskoslezský, Královéhradecký a Liberecký kraj. Nejvíc hostů naopak ubylo na Karlovarsku. Ve Svitavské nemocnici hořelo, hasiči zasahovali v technickém objektu. Nikdo nemusel být kvůli požáru evakuován, pacienti ani personál nebyli v ohrožení. Plameny včera dopoledne vyšlehly při rekonstrukci vzduchotechniky. V Ostravě vzniká rezidence Stodolní. Na ulici kdysi proslulé svými nočními bary a kluby se staví polyfunkční dům s obchody a více než 130 byty. Hotovo by mělo být přibližně za rok.
5: Zatímco noční život na Stodolní už je jen zašlá sláva, na místě brownfieldu na ploše, která patřila ještě nedávno k zapomenutým částem Ostravy, se rodí nový denní život. Všechny byty od jednopokojových až po čtyřpokojové už jsou prodané a plně obsazeny, jsou také prodejní prostory. Město prodalo před časem stavební plochu soukromému investorovi a společnými silami tam teď budují i veřejný prostor. A proměna se bude týkat i kdysi věhlasné Stodolní. Blíže k obytné části by například rušné noční podniky měly nahradit zajímavé restaurace, kavárny a kultivované kluby. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
3: Kanadská provincie Britská Kolumbie je na nohách, kvůli lesním požárům totiž vyhlásila stav nouze, plameny donutily tisíce lidí opustit domovy. Několik regionů v Kanadě, včetně provincií Ontario a Quebec, se letos potýká s ničivými lesními požáry, které během horka a sucha vznikají v hustě zalesněných oblastech. Fotbalisté pražské Slavie a Jablonce mají těžký úkol. V odpoledním programu třetího kola první ligy budou totiž usilovat o udržení 100% bilance v sezóně. Úřadující šampioni přivítají před prázdnými tribunami v Edenu od 15 hodin Pardubice. Severočeši hostí od 17 hodin Slovácko. Ve stejnou dobu se bude hrát i duel Hradec Králové Ostrava. Od 20 hodin kolo uzavře utkání Artisu Brno s Olomoucí. Zprávy končí 4 minuty po 10. hodině. a vysílá Vláďa Jaroš.
0: A děkujeme i vy za zprávy. Prožíváme české prázdniny. V tomto týdnu jsme se pohybovali po jižní Moravě. Tomáš Kabát navštívil restauraci, která současně je taky muzeem. Zrekapitulujeme si a vzpomeneme na tyhle okamžiky.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Bude to zhruba za 10 minut, teď už pojďme opět žít českou muzikou. Za malou chvíli Miroslav Žbirka, čeká nás třeba i letní Ilona Čáková, La Isla Bonita teď všechno otevírá po 10. hodině jako první Daniel Landa Šance. A tak se

0: Radio Impuls, hezkou neděli. Za okamžik letní Ilona Čáková nebo taky Luis Capaldi. Teď se vrátíme na jižní Moravu.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Prožíváme české prázdniny, jednou ze zastávek během cestování právě po jižní Moravě byly Ivančice. Reportér Tomáš Kabát zavítal do restaurace, která je zároveň muzeem, je věnovaná památce československých letců působících za druhé světové války. Tome?
2: Já vás zdravím z Ivančic na Brněnsku. Já procházím kolem seznamu 2500 jmen československých letců, kteří sloužili v královském letectvu, a vedle mě je Jan Dašovský, zakladatel této restaurace RAF. Dobrý den.
3: Dobrý den. Vcházíme do pasáže, kde se vlastně můžete rozhodnout, kam vaše kroky dále povedou. Buď to jdete rovně, tam je vlastně restaurace s vinárnou, kde máme značkové RAF vína. A když se otočíte doprava, tak uvidíte fasádu anglického pubu, která je vlastně využita jako vitríny právě artefaktů, které se podařilo dochovat z období vlastně druhé světové války, kdy Čechoslováci sloužili u královského letectva.
2: Tak když vstoupíme do toho muzea, já vidím první, co mě zaujme, je stůl ve tvaru křídla Spitfireu.
3: Jak za války, tak je to i dnes československý Spitfire, protože křídlo vzniklo na Slovensku a ten trup vznikl tady na Moravě.
2: A vidím k tomu i stylové židle.
3: Říkali jsme si, než nějakou dřevěnou oprejskanou židli, tak je lepší sedět na sedačce ze Spitfireu. A mám šikovného kamaráda, který si vzal jmenný seznam Spitfireů, který sloužili u 310. československé stíhací perutě. A jsou to vlastně repliky sedaček ze Spitfireu, kde na zadní straně je jak číslo toho Spitfireu, ta imatrikulace, tak i výrobní číslo toho stroje, na kterým právě lítali naši piloti.
2: Jan Dašovský, zakladatel restaurace RAF, je teďka s námi ve vysílání. Vidím, že vzadu za sklem máte ještě další artefakty. To jsou skutečné věci, které třeba patřily letcům.
3: Všechno, co tady návštěvníci uvidí, tak jsou vlastně originální věci, které prošly rukama právě těch našich kluků. Za zmínku stojí československá vlajka, která sloužila s klukama u 68. noční stíhací perutě, a věci denní potřeby kaplana, který sloužil u výcvikového střediska v Manchesteru, kterým taky prošli právě kluci, kteří potom byli vysazeni za protektorátu a spáchali atentát na Heydricha.
2: Tolik Jan Dašovský, zakladatel této restaurace RAF. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Díky a nashledanou.
2: A z Ivančic na Brněnsku se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: dopoledne, posloucháte Radio Impuls. Za malou chvíli si můžete zopakovat zpívání písně Obuj si mé boty. Zpáteční letné, Marek ztracený za chvíli na Impulzu. A máte milionové kolegy v práci? Můžete jim tak říkat, když třeba se o vás více starají, nosí vám nějaké svačinky, uvaří kafe, pak vy jim to vrátíte. Teď jim to můžete vrátit úplně jinak, zahrát jim 7 pecek v kuse. A to u nás v každém všedním dopoledni. Objednejte se a můžete jim poslat i vzkaz www.impuls.cz. Tam přijímáme objednávky pro milionové kolegy.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

jednoduše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Naladili jste si Radio Impuls, hezké nedělní dopoledne. Máme pro vás další pečlivě vybranou Impulzovic krabičku. Helena Vondráčková bude vzhůru k výškám. Teď nás čekají sportovní impulzy. Za sportem dneska vyrážíme do historie. Jedné z nejpamátnějších olympiád je přesně 90 let.
1: Léto 1936, Berlín, ploumoc nad Německem už má Adolf Hitler, platí tam protižidovské norimberské zákony a během noci dlouhých nožů se ambiciozní kancléř brutálně zbavil i politické konkurence. Největší hrůzy moderní historie se rychle blíží, svět to ale zatím neví a příležitost, aby se ještě nějakou chvíli nedozvěděl, přesně tou byla olympiáda. Hitler s Goebbelsem pečlivě naplánovali, jakým způsobem se před světem ukázat v tom nejlepším světle. A to se povedlo. Vyrostl 100-tisícový stadion v Berlíně. Veškeré aranžmá bylo perfektní. Vznikla dokonce i tradice, kterou dneska považujeme za úplnou samozřejmost. Štafetové přenášení olympijské pochodně z Řecka až na zahajovací ceremoniál. A to vše se poprvé v historii podařilo i přenášet do zahraničních televizních vysílání. Hry byly teprve v začátku a Hitlerovi stačilo pronést tradiční zahajovací frázi, aby začal sklízet uznání.
2: Zum Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
1: Pak už to bylo na sportovcích. Kancléř chtěl světu ukázat, že nadřazenost árijské rasy platí i na oválech. Tuhle představu ale dočista zbořil černoch Jesse Owens ze Spojených států, který vybojoval zlato na sprinterské stovce, dvoustovce, ve štafetě a dokonce i ve skoku dalekém.
3: Ohio State's phenomenal Jesse Owens again takes the spotlight as he sprints for the takeoff in the broad jump.
1: Owensův úspěch sice zůstává mezi nejpamátnějšími momenty, kdy sport politiku porazil. Samotná olympiáda, která pro Hitlera byla obrovským propagandistickým úspěchem, ale naopak bude pamatována jako fatální selhání mezinárodní diplomacie, kdy sport podlehnul a vytvořil kouřovou clonu politice toho nejhoršího zrna. Jestli má být sport oddělený od politiky tlustou čarou, na tom se jako lidé neshodneme ani dnes. Olympiáda v Berlíně 1936 ale ukázala, jak daleko to může zajít. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: za chvíli Elton John a nebo Petr Nať, který s námi byl také na Benátské s Impulzem, dokonce navštívil naše mobilní studio, které bylo na místě. Za necelou minutu taky doprava 007, aktuální dopravní informace, přihlásí se naši agenti s hlídkou a taky z kolony na D10.
1: Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
2: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
1: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
3: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
1: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsme tady, máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D10, kolona, naši agenti.
4: Ahoj impulzáci, tady Lukáš. Na 7 kilometru z Prahy na Turnov pracují silničáři. Je předtím asi 2-kilometrová kolona, tak pár minut zdržení. Hezkou cestu.
0: Lukáši, děkujeme. Pokračujeme na trase Pelhřimov-Humpolec. Tady jsou v obou směrech kolony, a to kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov. Uzavřený zůstává v obou směrech Pražský okruh mezi exity 3 a 16. Na vině jsou stavební práce a objízdné trasy jsou značeny. Kvůli tomu čekejte pak kolony v obou směrech na jižní spojce mezi Barandovským mostem a Krčí. Na Táborsku ve Veselí nad Lužnicí tady došlo k dopravní nehodě motorkáře, tak opatrně, a ještě se znovu připojuje další náš agent, tentokrát s hlídkou, kde sundáme nohu z plynu.
5: Agentče, pozor, obec Loučná, máme ještě na Oktávě z Brdavicí, jezdí tu.
0: Všechno víme, děkujeme za vše potřebné, to další připravíme pro další hodinu, tedy hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci, potřebujeme vás, agenti, agentky, pozdrav, šťastné cesty.

0: 12. hodina se přibližuje, krásné nedělní dopoledne, za chvíli nejnovější zprávy. Iva nás vezme do jižních Čech, třeboňské rybníky mají problém. Sledujeme také dnešní počasí, abyste věděli, jestli vás čeká koupačka nebo vám bude zima, no tak to jsme hodně přehnali, čekáme jasno až polojasno, později večer na západě Čech oblačnosti bude přibývat, ale tak znáte to, byli jsme zvyklí na 40, dneska 33, to by někomu opravdu mohla být trošičku chladněji, 27 bude na severovýchodě, v 1000 metrech na horách 24.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma, stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne.

0: Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
1: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Crocodile. Chuť nezná hranic.
2: V třeboňských rybnicích vyschla třetina vody. Sucho ruší taky lesní osvěžovnu na Pancíři. V Sydney se skoro srazila dvě dopravní letadla. 11.00, klidnou neděli přeje Iva Horáková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Třeboňským rybníkům dochází voda, chybí jim už víc než třetina. Oproti běžnému zadržovanému objemu 75 milionů metrů krychlových je jí v rybnicích rybářství Třeboň o 28 milionů metrů krychlových méně. Každý týden se vzhledem k extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří další 2,5%. Kvůli suchu začali rybáři z výlovy některých rybníků předčasně, protože ryby by jinak uhynuly. Rybáři jsou v šoku a tvrdí, že takové sucho, jako je teď, nikdy nezažili, naposledy po druhé světové válce. Na Šumavě pro změnu vysychají prameny. Turisté se proto nenapíjí limonády v samoobslužné lesní osvěžovně pod Pancířem. Bez tekoucí vody z Řezné se v dřevěné vaně nemůžou nápoje chladit.
3: Osvěžovna pod Pancířem na Železnorudsku je dočasně uzavřena. Pramen Řezné, který limonády a nealko piva chladí, vyschl a provozující spolek přestal občerstvení do dřevěné vany doplňovat. Teď se čeká, až zaprší a voda znovu poteče. Velké sucho je i v dalších částech Šumavy. Vyschlý je také pramen u Hauswaldské kaple v blízkosti Srní. Turisté k němu míří i proto, že se mu připisují léčivé účinky. Údajně uzdravoval nemocné. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
2: Jablonec nad Nisou mění organizaci dopravy u Vrchlického sadu. Úpravy mají přinést zvýšení bezpečnosti provozu, méně dopravních nehod a víc parkovacích míst. Řidiči musí u Vrchlického sadu zvýšit svou pozornost. Mění se tam totiž hlavní a vedlejší ulice. ČTK o tom informuje mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.
4: Nově se ulice na Čihadle stane ulicí vedlejší a tou hlavní bude ulice Nástrojařská. Předpokládáme, že tato změna znatelně zvýší bezpečnost v daném místě. Změna dopravního režimu odstraní kolizní místa v křižovatce ulic na Čihadle Nástrojářská a zlepší rozhledové podmínky.
2: Na změnu režimu u Jabloneckých Vrchlického sadu naváže úprava dopravy v Nástrojářské ulici směrem k Rušné Rýgrově. Na ploše letiště v australském Sydney se skoro srazila dvě letadla. Jednalo se o Boeing 777 společnosti Qatar Airways a Airbus A320 australské aerolinky Jetstar. Zranil se jeden člen posádky Airbusu, protože oba letouny museli prudce zabrzdit. Podle australského úřadu pro bezpečnost dopravy si Airbus najížděl k runway k odletu do města Gold Coast, když si všiml Boeingu taženého ve velké blízkosti letadlovým tahačem na křižující pojezdové dráze. Nehodu vyšetřuje policie. Východní pobřeží Číny se chystá na tajfun. Dvě hlavní letiště v Šangaji zrušila skoro 1400 letů a úřady evakuovaly více než 400 tisíc lidí z ohrožených oblastí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě, buď dneska večera nebo zítra ráno. Tajfunu Dolphin už předtím na Okinavě na jihu Japonska zranil 7 lidí. Světová jednička Arina Sabalenková ztroskotala na tenisovém turnaji v Torontu. Nečekaně už v osmifinále a po nezdarech na Roland Garros a ve Wimbledonu musí strávit další předčasný konec na prestižní akci. Čtyřnásobná grandslamová šampionka prohrála se 16. nasazenou Jekaterinou Alexandrovovou. Je po zprávách 11 hodin a 3 minuty a vysílá Vláďa Jaroš.
5: Děkuju za slovo. Ve zprávách Iva řešila třeboňské rybníky, že jim dochází voda Šumava. Tam zase vysychají prameny a my tohle téma sucha ještě rozšíříme. Trpí tím nejen střední Evropa, ale jinak taky na srážky bohaté britské ostrovy. To bude téma už za čtvrt hodiny. Do té doby Xindl X proměna a teď Anaka nebe, vychutnávejte českou muziku. Hezké dopoledne.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Obrovský hit Honzy Kalouska nás čeká na Impulzu za pár chvil. Hvězdy se mění nad hvězdárnou. Zrcadlo není chvíle stárnou. A tak to si zaspíváme, ale pojďme ještě řešit sucho, jak jsme slíbili. Rekordním letním suchem totiž trpí nejen střední Evropa, ale i jinak na srážky bohaté britské ostrovy.
1: Byl to nepřehlednutelný obrázek letošního anglického léta. Na návsi vyschlý obecní rybníček, kolem kterého se zmateně kolébá hejno kachen i smláďaty, a místní obyvatelka, která jim přináší do misek na břehu vodu, aby uhasili žízeň. V Norfolku, kam jsme se vydali po stopách pašeráků džinu, nepršelo už několik týdnů. V rekordním suchu trpí podle ochránců zvířat také angličtí ježci a jezevci, do stvrdlé půdy se totiž nedostanou pro potravu a navíc jsou stejně jako zahradní ptactvo silně dehydrováni. Na okraji Londýna zase zachraňovali hasiči stádo koní před žízní, když praskl přívod vody do stájí. Londýnské podloží zílu totiž v tropických vedrech rychle vysychá a vede ke smršťování půdy a prasklinám vodovodního potrubí nebo i základů a obvodových zdí rodinných domků. Předpověď počasí na příští týden, sucho a teplo, ani kapka vody na obzoru. Pro Rádio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: ještě nám víkend pokračuje, ale jednou skončí a pak to bude znamenat, že opět ve všední dny budeme telefonovat ve hře Halo tady Impulzovi, tedy poprvé zítra ráno po tomhle víkendu. Tak se nám přihlašte www.impuls.cz, 10 000 korun jenom za výherní heslo. Pokud budete odvážní, necháte si dát ještě bonusovou otázku, dobře na ní odpovíte, můžete to znásobit na 20. Držíme palce, přihlášky čekáme a zítra telefonujeme, nastavte si budíka.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: pečlivě vybíráme, co vám zahrajeme v Impulzovic krabičce. Za chvíli to bude Černý páv. A teď se do vysílání hlásí náš držitel Michelinské hvězdy Herman Gazda. A protože ví, že v tomhle vedru se nikomu nechce trávit hodiny u plotny, má pro nás další šikovný tip do kuchyně.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůr si, korky moje, tudy je ostravský gastrošef a s velikou radostí vám hlasím, že jsem nescipnul a to peklo, které bylo venku, jsem ve zdraví přežil pod kamenem ve vyschlé řece. Celou dobu jsem čuměl žabě do ksichtu. Kurňa, to byly vedra jak cip. Já jsem kolem truby a sporáku chodil po špičkách a ani se mě nezapínal, bo vysokou pec v kuchyni nechcu. Navíc zuřivý komposter celý tu ten týden lítal po Jižní Moravě a tam bylo peklo ještě větší. No schválně, kolik vám na Jižní Moravě ukázal teplomet za oknem? To by mě zajímalo. Ještě, že tam máte vinné skrypky, do kterých zalezete a vykuknete až na podzim. Jediné, co se dá v takých hicách robit, je, že můžeme grilovat venku. No a já vám na sociálních sítích Rádia Impuls ukážu recepty na osvěžující česnekový dip, který nesmí chybět u žádné grill party. Je bez majonazy, tak se z něho neposereš a neslusneš. Kukni na sociální sítky Rádia, tam ho vyčmucháte, holubičky moje. Jo, a nezapomínejte si napísat. V září vychází moja další nová kuchařka Fičaky za hubičku. Kaj Impuls robí mediálního parťaka. Tuž tak buďte na sebe opatrní. Mám vás rád jak štěňátkom na venečníka. Váš ostravský gastrošef.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké dopoledne, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Vyškova na Prahu. Tady je přerušovaná kolona mezi 198. a 190. kilometrem. Agenti se hlásí z D1, překážka na silnici. Pozor, pozor.
2: Dobrý den, na dálnici mezi Brnem a Ostravou na kilometru 261 leží mezi oběma pruhy černý objekt, velký jako šuplík.
1: Pozor na černý objekt, děkujeme agentko. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy, tady vyjedete do kolony na 3. kilometru. D48, 20. kilometr ve směru na Frýdek Místech, tady došlo k dopravní nehodě, kolona tam má kilometr. Dále potom na trase Pelhřimov Humpolec jsou v obou směrech kolony kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. D10, tady se před omezením na 8. kilometru v obou směrech vytvořily 2-kilometrové fronty a uzavřený zůstává v obou směrech bohužel Pražský okruh mezi exity 3 a 16. Na vině jsou stavební práce a objízdné trasy jsou značeny. Kvůli tomu čekejte kolony v obou směrech na jižní spojce mezi Barandovským mostem a Krčí. To jsou nedělní starosti, panečku, co říkáte, a to se nám ještě nezačalo vracet to největší a nejsilnější z toho víkendu. Tak buďte opatrní, dávejte pozor na sebe i na ostatní, ať pojedete kamkoliv, a až to nastane, sednete za volant, používejte žlutou mobilní aplikaci, spojte se s námi, můžete naprosto kdykoliv, jsme ve střehu a společně tvoříme dopravu 007. Tady je majitelka nejvíce párů bot na světě, Celine Dion.

Hezké dopoledne, už za chvilečku se to zlomí za pár vteřin, pravé poledne, neděle na Impulzu pokračuje. Proč tenistka Muchová přijde o další turnaj, to rozebereme ve zprávách v pravé poledne, Iva přinese detaily. Koukáme na dnešní počasí, jasno, polojasno, později večer na západě Čech bude oblačnosti přibývat.

0: Nejvyšší teploty okolo 33.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede, poštovský pán.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte.
6: Jo?
3: Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
3: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Výstraha před teplem bude platit pro skoro celé Česko. Rakušané zachraňovali 4 Čechy. Tenistka Muchová přijde o další turnaj. Polední zprávy dopisuje Iva Horáková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Zítra bude skoro všude vedro. 32 stupňů naměříme na většině území Česka. Meteorologové proto mírně rozšiřují upozornění před horkem. Chladněji bude na severu a severovýchodě země, na horách bude zhruba o 10 stupňů méně. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Dnešní ráno bylo na mnoha místech svěží. Odpolední maxima už ale budou opět vysoká, většinou mezi 29 a 33 stupni. Nejtepleji má být v Praze, Polabí a na jižní Moravě. Za pár dní můžeme vidět mimořádný vesmírný jev. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu 12. srpna večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Zatmění půjde sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti, dělostřelecké tvrzi nebo na terase ještěckého vysílače. Po setmění bude možné pozorovat taky meteorický roj Perseidy. Kdo nevyhledává organizované akce, může zamířit na kopec s volným výhledem směrem na severozápad. Západní obzor. Odborníci upozorňují, že při pozorování slunce je třeba si chránit oči speciálními brýlemi anebo filtry. Při nehodě u Horusic u Veselí nad Lužnicí na Táborskou zemřel motorkář. Policisté dopravu odklánějí od Veselí nad Lužnicí na Dynín. Motorkář nezvládl řízení a vyjel ze silnice do pole. Záchranáři už mu nemohli pomoci. Je to druhá smrtelná nehoda na jihu Čech tento víkend. Tramvajové zastávky v Brně vzdělávají. Cestující na lince 1 si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů. Projekt spustil dopravní podnik s muzeem města Brna. Informace mají zaujmout a poučit o historii města a místopisu. Součástí všech tabulek je QR kód s obsáhlejšími informacemi. Ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc říká, že projekt nemusí skončit jenom u tramvajové linky číslo 1.
9: Jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města.
7: Tramvaj číslo 1 je páteřní, nejdelší a má nejvíc zastávek. Projekt navazuje na vysvětlování názvu brněnských ulic. 4 české turisty zachraňovali v Rakousku. Skupina se totiž ocitla v nouzi a na konci byla zcela vyčerpaná na túře pod rakouskou horou Traunstein. Zachraňovat je musel policejní vrtulník. Češi přecenili své síly a slepě se spoléhali na aplikaci, píše dnes o sobotní události server Kronenzeitung. Prezident Trump opět útočí na takzvanou porodní turistiku. Jeho plán na zrušení automatického občanství pro děti cizinců narozených v USA smetl nejvyšší soud ze stolu. Bílý dům se tak snaží tento zákon omezit sérií exekutivních příkazů.
10: Děti, které se narodily v USA, získávají automatické občanství už 158 let. Napadení tohoto zákona tady Američané nazývají právní bitvu roku. Nejvyšší soud označil zákaz automatického občanství za nezákonný. Prezident Trump se ale s tímto verdiktem nehodlá smířit. Podepisuje tvrdé exekutivní příkazy. Ty mají dramaticky zpřísnit vydávání víz pro těhotné cizinky a odstřihnou nelegální migranty od sociálních výhod. Kritici mluví o předvolebním populismu. Trump se ale brání tím, že Amerika už nebude porodnicí světa. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
7: Wimbledonská finalistka Karolína Muchová vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu bude 6. hráčka světového žebříčku chybět i na podobně prestižní akci WTA v Cincinnati, kde si před 3 lety zahrála o titul. Důvodem absence je prodělaná menší operace. Zprávy končí a vysílá Vláďa Jaroš.
0: My se v tomto týdnu pohybujeme v rámci českých prázdnin na Jižní Moravě a než se s ní rozloučíme, Saša Hemela nám za moment v této hodině připomene několik osobností, které jsou s tímto krajem neodmyslitelně spojené. A teď velmi optimisticky, Karel Gott, pokaždé hezké odpoledne.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Už za chvíli na Impulzu pokračujeme s českou muzikou. Vzpomeneme na to období, kdy Aneta Langerová vyhrála Superstar, pak jí vyšla ta první deska a už to hudebně šlo tím směrem, jakým všichni víme, tak to měla Aneta ráda a my to měli taky rádi, do dneška máme. Takže skvělý nápad, poslechneme od Anety za pár chvil po Superstáří období a věnujeme se také našemu víkendovému tématu. O tomto víkendu si s vámi povídáme skrze zvířátka, tedy zajímá nás, jakého máte doma mazlíčka, jak se jmenuje a jestli jste ho naučili něco zvláštního, že už samo to zvířátko může být něčím zvláštní, že to není jenom pes nebo kočka, takže co máte za zvířátko, jak se jmenuje, umí něco a také kolik stojí to vaše zvířátko a můžete mít psa, kočku a vlastně to se také nabízí otázka a je to takový ten věčný spor, je lepší pes nebo kočka. Můžete se hádat u nás na WhatsAppu 605 222 007. Děkujeme, že píšete.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Hezké nedělní odpoledne, Radio Impuls a naše víkendové téma. Ptáme se vás, jakého máte doma mazlíčka, jak se jmenuje a kolik vás případně stojí jeho chov. Může to být něco speciálního, ale může to být někdy i jenom pejsek, který prostě má pořád hlad a taky to leze do peněz. Dejte nám vědět, pište na WhatsApp 605 222 007, je třeba netradiční zvířátka. A pak nás samozřejmě zajímá ten věčný boj, je lepší kočka nebo pes, jak to vnímáte? Koukám na náš WhatsApp, už tady píše někdo, sice nepodepsaný, ale píše kočka. Další, to už je podepsaný od Radima. Vzkaz, za mě rozhodně pes, ale kočky taky miluju. Tak tady je to bod pro oba tábory. A ještě nám také napsala Sofie, kočky, protože ty nebudou ve 4 ráno štěkat. Tak úžasné. Napište nám taky na WhatsApp 605 222 007 pevné argumenty pro to, proč kočka, proč pes?
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, hezké nedělní odpoledne, prožíváme druhou polovinu srpnového víkendu a pokračujeme za chvíle s Impulzovic krabičkou Petra Janu. Petra Janda společně naspívali mnoho duetů, vybereme jeden z nich, jedeme dál, to bude naše Impulzovic krabička, tedy klasika, zlatá klasika pro radost. A protože v rámci českých prázdnin se touláme po jižní Moravě v tomto týdnu, tak se s ní také budeme postupně loučit a připomeneme si ještě několik osobností, které jsou s tímto krajem neodmyslitelně spojené. Řeč bude o legendě českého filmu a divadla, světově uznávaném spisovateli i výrazné herečce. Kdo jsou? To už vám poví Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
2: I dnes budeme pokračovat po stopách slavných rodáků z Moravy. Nejprve se zastavíme v Brně, kde se narodil Milan Kundera. Jeden z nejpřekládanějších spisovatelů světa byl mimochodem také skvělým pedagogem. Na pražské FAMU učil například Miloše Formana, Jiřího Mencla nebo Věru Chytilovou, tedy tvůrce, kteří později proslavili český film po celém světě. Dál se dnes vydáme do Ivančic, rodiště legendárního Vladimíra Menšíka. Jeden z nejoblíbenějších českých herců stvárnil přes 150 filmových a televizních rolí a před kamerou strávil téměř celý život.
3: A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, když tatínek se obouval, on nosil vysoké boty a teď vždycky on vypadal, že si chtěl zavázat botu asi jako Havajec, když chcelo být perlorodky. Nabral dech a pod hladinu.
2: A přidám jednu perličku. Traduje se, že Menšík chtěl jít dříve do penze. Využil proto chyby úřednice a všude uváděl rok narození 1924, tedy o 5 let dříve, než se ve skutečnosti narodil. A na závěr se ještě jednou stavíme v Brně, konkrétně v Židenicích, kde se narodila Dagmar Havlová. Ještě jako Dagmar Veškrnová patřila k nejobsazovanějším českým herečkám.
4: Jseš v pořádku?
5: Jo, stačily dvě rány a koukni.
4: To jsi teda kádr, fakt.
5: No hlavně, že jsi říkala, že bych tě neochránil.
4: Promiň, tak půjdeš ke mně nahoru, ano? Aby ses teda dal trošku do pořádku, víš?
2: A právě herectví nakonec změnilo život. S Václavem Havlem se totiž poprvé setkala na oslavě výročí divadla Semafor. Z přátelství se časem stala láska a z oblíbené herečky nakonec první dáma České republiky. A to byli dnešní slavní rodáci z jižní Moravy. A příště? Příště zamíříme hledat další, tentokrát na západ Čech.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Radio Impuls, za malou chvíli další česká muzika, oproti Impulsovic krabičce novější Slza celibát, a taky nabídneme legendární Queeny, to všechno na Impulsu, ještě stíháme do 13. hodiny. Doprava 007, ta odstajní problémy na D10, kde bourala 3 osobní auta.
1: Budík vypnutej, kafe hotový a Radio Impuls? No jo, zase ho hledáte? Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Vezeme další porci nejnovějších a nejrychlejších dopravních informací z celého Česka. D10 tady začneme, a to ve směru od Turnova na Prahu. 11. kilometr bourala tu 3 osobní auta. Kolona už má více jak kilometr pevné nervy. Dále na trojce ve směru od Tábora na Prahu. Tady se zbrzdíte před Miličínem a kolem Benešova. D1, tady doprava vázne u Brna ve směru na Prahu mezi 196. a 190. kilometrem. Dvoukilometrovou kolonu tu vidíme na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska. Na trase Pelhřimov-Humpolec jsou v obou směrech kolony kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov. V Praze je potom stále kolona na jižní spojice mezi Krčí a Barandovským mostem, a to ve směru do centra. V opačném směru doprava ještě vázne pak u sjezdu na 5. května. A dobrá zpráva nakonec, třikrát hurá, Pražský okruh je již v obou směrech mezi exity 3 a 16 plně průjezdný. Jak to vidíte vy? Co jsme ještě případně neřekli, neviděli, nebo se to teď stalo, tak využijte k tomu žlutou mobilní aplikaci. Prakticky okamžitě, jakmile dáte namluveno, odesláno, skončí tady u nás a my to zpracujeme. Děkujeme, že s námi tvoříte dopravu 007. Šťastnou cestu.

0: Za minutu bude 13 hodin, hezké odpoledne, posloucháte Impuls. Turisté zažili zátah na Sněžce, jak to nakonec dopadlo, jestli všechno v pořádku, anebo vůbec, to si řekneme ve zprávách. Iva donese podrobnosti, díváme se na dnešní počasí, jasno, polojasno, později večer potom na západě Čech bude oblačnosti přibývat a teploty okolo 33 stupňů, tam budou dnešní maxima.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma, stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
3: Strážci parku kontrolovali turisty na Sněžce. U Newyorské sochy svobody se převrátila loď. Lehečka končí v Montrealu. Je 13 hodin, pěkné odpoledne přeje Iva Horáková.

0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Turisté zažili zátah na Sněžce. Strážci českého a polského Krkonošského národního parku ráno dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Při kontrolách dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali policisté. Přestože byli strážci na místě s předstihem, aby působili preventivně, museli řešit 23 přestupků, za které uložili pokuty. Nejčastěji za vstup do volného terénu v klidovém území Krnapu a taky za rozdělávání ohně. Záchranáři na Karlovarsku se kvůli počasí nezastaví. Kvůli nekončícímu vedru mají daleko víc práce. Výjezdu sanitek přibylo o polovinu.
2: Běžně sanitky výjíždějí 110krát, teď za jediný den zvládnou klidně i 150 zásahů. Nejčastěji ke kolapsovým stavům a nevolnostem. Záchranáře potřebují na Karlovarsku hlavně seniori. Mívají slabší pocit žízně a horší termoregulaci. Dalšími skupinami, za kterými sanitky vyrážejí, jsou chronicky nemocní, třeba ti, co užívají léky na krevní tlak. A pak také malé děti nebo těhotné ženy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Práce na mostu v Londýnské ulici v Liberci postupují podle plánu. 8měsíční oprava stavby na okraji města ve směru na Stráž nad Nisou je zhruba ve své polovině. Most bude mít celkem 8 nosníků, každý je dlouhý skoro 30 metrů a váží skoro 29 tun. Stavby vedoucí Jaroslav Hron vysvětluje, že jejich osazování je pořádně náročné.
3: Tím, že je tam vlastně, schází se tam několik šikmostí, jo, protože ten most je ve spádu vozovky, ve spádu příčným a teď se ještě k tomu načte vlastně ta šikmost toho mostu jakoby v těch 45 stupních, takže tam jakoby dospět k nějaký rovině je trošku náročnější.
1: Průjezd 100tisícového Liberce je teď velmi komplikovaný. Kvůli opravě mostu je zavřená Londýnská ulice, omezený provoz je ale i na souběžném průtahu městem. Řidiči tam můžou využívat pro každý směr jenom jeden pruh. U sochy svobody v New Yorku v Americe se potopila loď. Zemřeli žena a dítě. 12 lidí záchranáři dostali do bezpečí. Proč se loď převrátila, vyšetřovatelé zatím nevědí. Dva mrtvé a 12 zraněných si vyžádal noční ruský útok na Charkov, zaměřený na obytné budovy. Oznámil to ráno starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Útok ukrajinských dronů a jeho odražení protivzdušnou obranou v noci na dnešek v ruském Belgorodu zranil 13 lidí, včetně dvou dětí, a poškodil několik domů. Jiří Lehečka končí na tenisovém Masters v Montrealu v osmifinále. Prohrál se Španělem Rafaelem Choderem. 24-letý český tenista se dopustil 34 nevynucených chyb. 12. hráč světového žebříčku se utkal se světovou 15. poprvé. Zápas ztratil za hodinu a čtvrt. Dnes v noci našeho času bude hrát v Montrealu osmifinálový zápas Jakub Menčík. Zprávy končí 3:30 po 13. a vrací se Vláďa.
4: Pokračuje víkend našich mazlíčků. Za chviličku rozebereme dál naše téma, jakého máte, nakolik vás vyjde, jak se jmenuje, co umí, to všechno nás zajímá a teď písnička, která původně měla být k filmu, nakonec ten film nevznikl, ale muzika existuje.
0: Radio Impuls. Radost ze života.
4: Ano, tenhle Krištof, Zůstaň tu se mnou, to měla být filmová muzika, jo. Ale písnička zůstala, jak jsme říkali, film, třeba se to ještě někdy dodělá, uvidíme. Každopádně žijeme českou muzikou, Petr Kolář to ještě stvrdí za pár chvil se svým Ještě, že tě lásko mám. Hezké odpoledne, v neděli, víkend, Impuls.

0: Dneska odpoledne naše víkendové povídání o zvířátkách. Zajímá nás, jakého mazlíčka máte doma, jak se jmenuje, na kolik vás vyjde a celkově, jestli je lepší pes nebo kočka. To je takové většinné téma. Už nám píšete a posíláte i spoustu fotek. Tak já tady čtu od Pepy vzkaz. Hezký den, máme doma dva králíky. Jsou to samičky. Jedna se jmenuje Atilka, druhá Vémolka. Jsou velice ochočené a zvláštností je to, když se jim jde dávat večeře nebo snídaně, jdu je nakrmit, otevřu dvířka králíkárny, obě holky vystrkují hlavu, nejdřív je musím pohladit několikrát a pak teprve žerou, nikdy by se nenajedli, když bych je na první dobrou nepohladil. Pepo, to je roztomilé, Pepa poslal i video, právě jak to funguje, že to hlazení opravdu probíhá, tak jenom abyste věděli, že to tak je, mám to tady potvrzené. Další vzkaz tady je, sice nepodepsaný, ale přečtu. Kočka i pes dohromady ideální, každý má svou funkci, knoflík chytá a honí myši, šufánek hlídá dům proti lumpíkům a jsou oba přítulní a je radost se domů vracet. To je potom estráda lásky, vždycky jim přinesu něco na zub. A ještě tady jsem měl jeden kočičí. Dobrý den, mám doma majenského kocoura Percifala a můžu zodpovědně říct, že to je kocour poněkud drahý na provoz. Nejenom, že to je žrout a mlsal, ale hračička a loudil, měsíčně vyjde kolem 3000, ale popravdě nedala bych ho za celý svět, tak si mějte krásně, tady máte fotku a děkuju, už nevím, co to je televize, poslouchám jenom vás, Zdenka ze Solnice v Orlických horách. Děkujeme za fotku kocoura a těšíme se i na vaši chválu, vaše zvířátka. Koho máte? Jak se jmenuje? Na kolik vás vyjde? WhatsApp 605 222 007.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

Hrajeme muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Pojďte, pojďte jim udělat radost skrz naše vysílání. Zahrajte jim 7 pecek v kuse bez reklam, ještě s vaším vzkazem. Ty budou koukat, až v kanceláři zapnete rádio. Objednávky přes www.impuls.cz. Hrajeme každý všední den po 9.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Hezké nedělní odpoledne, prožíváte ho v naší žluté rodině, rodině Impulzových. Teď je tu náš editor Alan Hejma, jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní, těch, které nás ve vysílání Impulzu zaujaly, Alane.
1: Pořád je vedro, teplotní rekordy během týdne padaly všude, už je z toho člověk poněkud přehřátý. Naši zpravodajové z různých koutů republiky měli a bohužel mají o témata postaráno.
2: Na Slovácku nahané i na Valašsku spalující slunce.
3: Velké sucho je i v dalších částech Šumavy.
4: Kraslice zakázaly jakékoliv čerpání zbývající povrchové vody.
1: Nemilý je fakt, že ani příštích 7 dní neslibuje nic jiného než vedro a sucho.
2: Suchu zmar, dešti zdar.
1: Poselství budoucím generacím jsme v tomto horku zanechali v Praze na Václavském náměstí, hned vedle pomníku vévody České země, v místě, kudy chodí dějiny, a teď tam budou po rekonstrukci chodit lidé vedle tramvaje. Richard Hess, předseda sdružení Nového města pražského, o obsahu časové schránky.
5: Věci, které se týkají covidu, další věc, která tam je celkem zajímavá, webové stránky třeba, které jsme vytiskli, těch předmětů je spousta.
1: Nejbližší termín vykopání schránky, až se na Václaváku v budoucnu budou zase rušit tramvaje.
6: Procházíme se bednářskou dílnou pana Bařiny.
1: I tento týden neohroženě pokračoval náš výborný kolega reportér Tomáš Kabát v prázdninovém speciálu Rádia Impuls. Jižní Morava byla na programu. Tomáš třeba sledoval pana Eduarda Bařinu v Čejkovicích na Hodonínsku, která k přesnými ranami kladivem zhotovuje dřevěné sudy na víno třeba.
6: A tímto způsobem se obruč zbíjí.
7: Poráží,
6: tak aby se posouvala směrem dolů.
1: Tomáš má podle posledních zpráv všechny prsty v pořádku, takže kladivo mu pan Bařina určitě nepůjčil. Od zítřka západní Čechy. Tak a ještě výrok týdne. Jsou prázdniny, politika stojí, ale přesto by tu jeden politik byl. Někdejší šéf sněmovny, častý mluvčí hnutí ANO Radek Vondráček, promluvil na dovolené ve Spojených státech s petláhví limonády v ruce.
8: Taková úplná blbost, jo? Ale už asi 50krát mi upadlo víčko na zem, protože tady ve Spojených státech ho nemají přidělané jako my v Evropě. Na co všechno si člověk nezvykne?
1: No jo, je to asi lapálie, ale co tím chtěl vlastně pan poslanec říci?
8: Taková úplná blbost, jo?
1: Hezký den přeje Alan Hejma.
9: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

neumírá a dobře ví, kam letí ten čas. Dá ti okovů pár zlatých, takový schody do

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trojce ve směru od Tábora na Prahu se zbrzdíte v koloně mezi Voticemi a Olbramovicemi. Na trase mezi Havířovem a Českým Těšínem u Těrlicka došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. Na místě potom už teď tedy probíhají vyprošťovací práce. D1 doprava vázne u Brna ve směru na Prahu mezi 194. a 190. kilometrem. Na trase Pelhřimov-Humpolec jsou v obou směrech kolony kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. A v Praze je ucpaná Novopatská mezi sjezdem z D10 a nájezdem na Kbelskou. Tady je provoz omezen a na Praze východ na příjezdu do Dřevčic od Brandýsa nad Labem bourala dvě osobní auta. Jak to jede u vás? Hlídejte to s námi i v druhé polovině víkendu přes žlutou mobilní aplikaci. Vždycky se spojíme, jenom tu štafetu předáváme na Zdendu. Zdendo, ahoj.
2: Ahoj, krásný den všem.
1: Tak my tady řešíme taky mazlíčky, že jo, jestli je lepší pes, kočka, jakého mazlíčka máte, nakolik vás vyjde. Máš nějakého pejska, zvířátko?
2: Nemám, protože by trpilo, mě chcípne i umělá květina, takže jako naprostý nesmysl. Ale dostal jsem od svého nejlepšího kamaráda Jirky Holoubka kdysi kočičku, tak tu se jim pojmenoval Boldrik, protože jsem vždycky chtěl mít zvíře jménem Boldrik. No a protože dělala nepořádek neplechu, tak si mi pořídil druhou kočičku od stejného kamaráda a tu jsem pojmenoval Pivnice. No a ty se už u mě měli krásně, Pivnice s Boldrikem, nádhera, no ale potom jako no, tak jak to
1: jasně,
2: bývá,
1: zase,
2: další už jsem si nepořídil.
1: Zase to nevydrželo. Já jsem si chtěl zeptat, jak jsi říkal, od Holoubka, já jsem se nozoritel, Holoubek se jmenoval ten tvůj
2: kamarád.
1: Ten tvůj kamarád, jo.
2: Ano, no, takový zvěřinec jsem doma.
1: Jo, tak to služí. Tak pokračujete dál se zde do po 14. hodině. Užij si krásné odpoledne, díky.
2: Taky, ahoj.

0: vámi je Radio Impuls. Důležitá otázka. Už jste někdy viděli vodníka? V jednom z českých měst ho potkat můžete a Eva Horáková vám za chvilku ve zprávách poví, kde to je. Teď ale členové meteo týmu v hlavní roli Šárka Skrnova naměřila 27 stupňů, 24 mají v České Skalici, to píše Radka. A třeba Marek ze Senice na Hané, ten má na teploměru rovněž 24 stupňů Celsia. Tak pište i vy ostatní na 605 222 007, jaké máte počasí a staňte se členem meteo týmu Rádia Impuls. Jinak zítra podle meteorologů polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. A nejvyšší denní teploty, no od veder si neodpočineme, 31 až 36 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Většina Čechů chce trestat už 13-leté. Hledače pokladů pod Ještědem zradilo zdraví. V Třeboni ožili vodníci. Zprávy ve dvě nese Iva Horáková.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Drtivá většina Čechů chce trestat už 13-leté děti. Snížit věk pro trestní odpovědnost by rádo 84% lidí, jak ukazuje průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Hranice by se měla snížit jen u závažných trestných činů, nikoli v paušálně. Češi tak dávají za pravdu návrhu, který chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten vysvětluje, že 13-leté děti moc dobře vědí, že se nemá krást a rozhodně vědí, že se nemá vraždit. Zkušenosti z ciziny jsou ale spíše skeptické. Dánsko sice snížilo hranici trestní odpovědnosti,

0: Ale kriminalita dětí zůstala tam, kde byla. Náhle zdravotní potíže dostali do svízelné situace hledače pokladu na Liberecku. Pátrali po něm členové horské služby i záchranáři, protože nevěděli, kde v rozlehlé oblasti je. Když ho mezi Rašovkou a Prosečí pod Ještědem objevili, zásah jim zkomplikovalo vysoké napětí. Hledač pokladu byl totiž přímo pod dráty. Pomohli hasiči, kteří muže převezli k místu, kde si ho vyzvedl vrtulník a převezl ho do nemocnice. Sucho na jihu a východě Moravy nabírá na síle, už to začínají pociťovat i vinaři. Pořád ale platí, že negativní dopady jsou zatím poměrně malé.
1: Potoky bez vody, řeky s nizoučkými průtoky, popraskaná půda, zasychající kukuřice, ale na straně druhé v roce, který je od jara sucho, suchý a horký, je pohled do dozrávajících vinohradů potěšující. Začínají se sklízet rané stolní odrůdy, burčák bude bublat, ale pro klasiku od Chardonnay po Frankovku na Slovácku platí, ať prší. Mladé vinohrady totiž mají mělké kořeny a vodu moc a moc potřebují, ty starší třeba 20leté v naprostém klidu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Jablonec nad Nisou mění organizaci dopravy u Vrchlického sadu. Úpravy mají přinést zvýšení bezpečnosti provozu, méně dopravních nehod a víc parkovacích míst. Řidiči musí u Vrchlického sadu zvýšit svoji pozornost. Mění se tam totiž hlavní a vedlejší ulice, říká to mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.
2: Nově se ulice Na Čihadle stane ulicí vedlejší a tou hlavní bude ulice Nástrojařská. Předpokládáme, že tato změna znatelně zvýší bezpečnost v daném místě. Změna dopravního režimu odstraní kolizní místa v křižovatce ulic Na Čihadle Nástrojářská a zlepší rozhledové podmínky.
0: Na změnu režimu u Jabloneckých Vrchlického sadu naváže úprava dopravy v Nástrojářské ulici směrem k Rušné Rýgrově. Italští potapěči našli u břehu Sicílie vrak starořímské lodi. Až po okraji je naložený stovkami amfor ve velmi zachovalém stavu, pravděpodobně používaných k přepravě vína. Potapěči oznámili, že loď ze 2. nebo 1. století před naším letopočtem našli v hloubce 640 metrů, a to díky informacím od rybářů. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto 2 premiérové vítězství v seriálu. Postaral se o první český triumf po 16 letech. Navázal na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto 2 ve Valencii. A malí i velcí vodníci se setkali při 29. ročníku Čochtanovi Třeboně. Třídenní setkání organizovalo 45 vodníků a na pohádkový svět do zámeckého parku dorazilo 300 dětí. Do vodnického průvodu z Třeboňského zámku na hráz rybníku Svět se zapojila zhruba stovka zelených mužičků a další vodní havěti. Akce připomíná slavného vodníka Čochtana a jeho tvůrce Jana Vericha, který do Třeboně jezdil chytat ryby. Zprávy končí 4 minuty po 14. Vysílá Zdeněk Sekanina.
3: Který vám přeje krásné odpoledne. České prázdniny s rádiem Impuls nabídnu za 10 minut a sportovní impulzy pak za necelou 3/4 hodinku. Za muziku teď Tereza Kerndlová, Schody z nebe.
4: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Na Radio Impuls žijeme českou muzikou a teď v létě také naším krásným projektem, kterému říkáme České prázdniny s Radiem Impuls. Jednou ze zastávek během cestování po Jižní Moravě v tomto týdnu byly Ivančice. No a reportér Tomáš Kabát zavítal do restaurace, která je zároveň muzeem. Je věnovaná památce československých letců působících za druhé světové války.
1: České prázdniny s Radiem Impuls.
2: Já vás zdravím z Ivančic na Brněnsku. Já procházím kolem seznamu 2500 jmen československých letců, kteří sloužili v královském letectvu, a vedle mě je Jan Dašovský, zakladatel této restaurace RAF. Dobrý den.
3: Dobrý den. Vcházíme do pasáže, kde se vlastně můžete rozhodnout, kam vaše kroky dále povedou. Buď to jdete rovně, tam je vlastně restaurace s vinárnou, kde máme značkové RAF vína. A když se otočíte doprava, tak uvidíte fasádu anglického pubu, která je vlastně využita jako vitríny právě artefaktů, které se podařilo dochovat z období vlastně druhé světové války, kdy Čechoslováci sloužili u královského letectva.
2: Tak když vstoupíme do toho muzea, já vidím první, co mě zaujme, je stůl ve tvaru křídla Spitfireu.
3: Jak za války, tak je to i dnes československý Spitfire, protože křídlo vzniklo na Slovensku a ten trup vznikl tady na Moravě.
2: A vidím k tomu i stylové židle.
3: Říkali jsme si, než nějakou dřevěnou oprejskanou židli, tak je lepší sedět na sedačce ze Spitfireu. A mám šikovného kamaráda, který si vzal jmenný seznam Spitfireů, který sloužili u 310. československé stíhací perutě. A jsou to vlastně repliky sedaček ze Spitfireu, kde na zadní straně je jak číslo toho Spitfireu, ta imatrikulace, tak i výrobní číslo toho stroje, na kterým právě lítali naši piloti.
2: Jan Dašovský, zakladatel restaurace RAF, je teďka s námi ve vysílání. Vidím, že vzadu za sklem máte ještě další artefakty. To jsou skutečné věci, které třeba patřily letcům.
3: Všechno, co tady návštěvníci uvidí, tak jsou vlastně originální věci, které prošly rukama právě těch našich kluků. Za zmínku stojí československá vlajka, která sloužila s klukama u 68. noční stíhací perutě, a věci denní potřeby kaplana, který sloužil u výcvikového střediska v Manchesteru, kterým taky prošli právě kluci, kteří potom byli vysazeni za protektorátu a spáchali atentát na Heydricha.
2: Tolik Jan Dašovský, zakladatel této restaurace RAF. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Díky a nashledanou.
2: A z Ivančic na Brněnsku se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Madonu bude na Impulsu za chvilku střídat kapela Buty, tedy žijeme českou muzikou, no a také žijeme živáky se čtyřmi Ačky. Doufám, že jste si užili včerejší hodinový živák Michala Prokopa. A jestli se ptáte, kdože vás čeká příští sobotu 15. srpna, tak přátelé, opět v sobotu po 8. večerní Xindl X, hodinový živák se čtyřmi Ačky.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Možná, že čekáváte na neděli vždycky na náš sportovní pořad, sportovní impulzy, no a za sportem dnes vyrážíme do historie. Jedné z nejpamátnějších olympiád je přesně 90 roků.
1: Léto 1936, Berlín, ploumoc nad Německem už má Adolf Hitler, platí tam protižidovské norimberské zákony a během noci dlouhých nožů se ambiciozní kancléř brutálně zbavil i politické konkurence. Největší hrůzy moderní historie se rychle blíží, svět to ale zatím neví a příležitost, aby se ještě nějakou chvíli nedozvěděl, přesně tou byla olympiáda. Hitler s Goebbelsem pečlivě naplánovali, jakým způsobem se před světem ukázat v tom nejlepším světle. A to se povedlo. Vyrostl 100-tisícový stadion v Berlíně. Veškeré aranžmá bylo perfektní. Vznikla dokonce i tradice, kterou dneska považujeme za úplnou samozřejmost. Štafetové přenášení olympijské pochodně z Řecka až na zahajovací ceremoniál. A to vše se poprvé v historii podařilo i přenášet do zahraničních televizních vysílání. Hry byly teprve a Hitlerovi stačilo pronést tradiční zahajovací frázi, aby začal sklízet uznání.
2: Zum Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
1: Pak už to bylo na sportovcích. Kancléř chtěl světu ukázat, že nadřazenost árijské rasy platí i na oválech. Tuhle představu ale dočista zbořil černoch Jesse Owens ze Spojených států, který vybojoval zlato na sprinterské stovce, dvoustovce, ve štafetě a dokonce i ve skoku dalekém.
3: Ohio State, phenomenal Jesse Owens again takes the spotlight as he sprints for the takeoff in a broad jump.
1: Owensův úspěch sice zůstává mezi nejpamátnějšími momenty, kdy sport politiku porazil. Samotná olympiáda, která pro Hitlera byla obrovským propagandistickým úspěchem, ale naopak bude pamatována jako fatální selhání mezinárodní diplomacie, kdy sport podlehnul a vytvořil kouřovou clonu politice toho nejhoršího zrna. Jestli má být sport oddělený od politiky tlustou čarou, na tom se jako lidé neshodneme ani dnes. Olympiáda v Berlíně 1936 ale ukázala, jak daleko to může zajít. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Asi je nejvyšší čas na Impulzu zamířit na silnice, tak jdeme na to.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: To znamená, že vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po nehodě D4 na 11. kilometru ve směru na Prahu. Z dálnice si jíždějte na exitu 14 Řitka. Dále na 4 ve směru od Strakonic na Prahu před omezením na 9. kilometru u Jíloviště se vytvořila více jak kilometrová kolona. Na 3 ve směru od Tábora na Prahu se zbrzdíte v koloně u Votic a za Olbramovicemi. Na trase Pelřimov Humpolec jsou pak v obou směrech kolony kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. No a v Praze je přerušovaná kolona na Novopatské mezi sjezdem z D10 a nájezdem na Kbelskou, kde je omezený provoz. No a na vás je, jestli budete varovat ostatní motoristy a nahlásíte do žluté mobilní aplikace, jak se vám při neděli 9. srpna jde. Jestli ještě nemáte staženou aplikaci, což by byla mimochodem velká škoda, tak nám můžete ještě zavolat na linku 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Hezké odpoledne s rádiem Impuls. Členové Meteo týmu opět v akci. Jarka v Příbrami poslala fotku teploměru, na kterém je skoro 30, 29. Mají na cestě z Jičína do Turnova všichni v autě s Kubou. Vysočina, obec Vanůvek, Rybník, Smrk, teplota 28 stupňů. Alena Katka a Jana z Jindřichova Hradce. Moc díky, že s námi vysíláte, tak pište i vy ostatní, jinak zítra čekáme polojasno až jasno. Odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsia. No a představte si to, Liška má zlomenou ruku. Tak jestli vás tenhle titulek zaujal, tak buďte s námi u zpráv, které za chvilku nabídne Iva Horáková.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
3: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
4: Ano, má mít podle Vondráčka svého prezidentského kandidáta. Na Veleslavíně znovu teče pitná voda. Medvěd na Slovensku zaútočil na cyklistu. Jsou tři. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Hnutí ANO si nemůže dovolit přejít prezidentské volby. Mělo by mít svého kandidáta, případně alespoň někoho podpořit. V diskusním pořadu poledne s Moravcem to řekl místopředseda hnutí a šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. Zda by mohl kandidovat on, si rozmyslí, je to podle něj velká debata se sebou samým. Bývalý prezident Miloš Zeman řekl Mladé frontě Dnes, že podle jeho názoru by byl právě Vondráček optimální kandidát. Hlavu státu budeme vybírat v přímé volbě počátkem roku 2028. Prezident Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce rozhodnout příští rok. Na Praze 6 znovu teče pitná voda. Závodu na potrubí v oblasti Veleslavína z poloviny týdne pražské vodovody a kanalizace odstranili. Analýza odebraných vzorků dopadla dobře. Tamním obyvatelům voda netekla kvůli havárii od středy do čtvrtečního dopoledne, ale ani pak ji neměli pít, a to ani po převaření. Do Česka se vracejí tropy, po dvou dnech totiž znovu naměříme přes 30 stupňů. Odpoledne platí výstraha hlavně pro Polabí, Prahu a jih Moravy. Meteorolog Miloš Dvořák dodává, že zítra se varování před tropy rozšíří pro většinu republiky.
5: V pondělí teploty 31 až 36 stupňů. Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě.

0: živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: S ohledem na pokračující sucho platí dál pro většinu Česka varování před požáry. Oprava silnice v Majdaleně na Jindřichohradecko od zítřka omezí řidiče. Práce potrvají do poloviny listopadu. Rekonstrukce hlavního tahu, který vede z Veselí nad Lužnicí přes Třeboň na hraniční přechod Halámky do Rakouska, si vyžádá přes 62 milionů korun bez DPH. Při částečné uzavírce projedou auta místem Kyvadlově. V Ostravě vzniká rezidence Stodolní. Na ulici kdysi proslulé svými nočními bary a kluby se staví polyfunkční dům s obchody a více než 130 byty. Hotovo by mělo být přibližně za rok.
2: Zatímco noční život na Stodolní už je jen zašlá sláva, na místě brownfieldu na ploše, která patřila ještě nedávno k zapomenutým částem Ostravy, se rodí nový denní život. Všechny byty od jednopokojových až po čtyřpokojové už jsou prodané a plně obsazeny, jsou také prodejní prostory. Město prodalo před časem stavební plochu soukromému investorovi a společnými silami tam teď budují i veřejný prostor. A proměna se bude týkat i kdysi věhlasné Stodolní. Blíže k obytné části by například rušné noční podniky měly nahradit zajímavé restaurace, kavárny a kultivované kluby. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Slováky vyděsil další útok medvěda. Šelma šla po cyklistovi ve Valčanské dolině u Martina na severu země. Muž skončil se zraněním v nemocnici, podrobil se operaci a je ve stabilizovaném stavu. Podle televize TA3 došlo k útoku v sobotu v podvečer na lesní cestě nedaleko rekreačního střediska. Medvěd cyklistu strhl z kola a způsobil mu několik zranění. Útočící šelmu se policii najít nepodařilo. Fotbalista Bohemians 1905 David Liška si zlomil ruku. 28-letý obránce už v týdnu podstoupil operaci a mimo hru by měl být zhruba 3 až 4 týdny. Po včerejším prvoligovém utkání ve Zlíně to uvedl trenér Pražanů Jaroslav Veselý. Po nehodě dvou osobních aut je D4 na 11. kilometru ve směru od Strakonic na Prahu už průjezdná jedním pruhem. Stále tady ale čekejte zdržení v koloně. Zprávy končí 4 minuty po 15. Vysílá Zdeněk Sekanina.
3: Krásné odpoledne všem, určitě jste si všimli, že vám hrajeme skvělé letní hity, tak jeden vás čeká za malou chvilku Gumbay Dance Band, Son of Jamaica, no ale teď už Petr Muk, Láska.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, bleskový pohled na silnice. Na D4 na 11. kilometru ve směru od Strakonic na Prahu se po nehodě dvou osobáků projíždí jedním pruhem. Čekejte tam ale zdržení ve 3-kilometrové koloně. No a teď další aktuální téma. Rekordním letním suchem trpí nejenom střední Evropa, ale i jinak na srážky bohaté britské ostrovy.
1: Byl to nepřehlednutelný obrázek letošního anglického léta. Na návsi vyschlý obecní rybníček, kolem kterého se zmateně kolébá hejno kachen i smláďaty, a místní obyvatelka, která jim přináší do misek na břehu vodu, aby uhasili žízeň. V Norfolku, kam jsme se vydali po stopách pašeráků džinu, nepršelo už několik týdnů. V rekordním suchu trpí podle ochránců zvířat také angličtí ježci a jezevci. Do stvrdlé půdy se totiž nedostanou pro potravu a navíc jsou stejně jako zahradní ptactvo silně dehydrováni. Na okraji Londýna zase zachraňovali hasiči stádo koní před žízní, když praskl přívod vody do stájí. Londýnské podloží zílu totiž v tropických vedrech rychle vysychá a vede ke smršťování půdy a prasklinám vodovodního potrubí nebo i základů a obvodových zdí rodinných domků. Předpověď počasí na příští týden: sucho a teplo, ani kapka vody na obzoru. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
4: 3, 2, 1, teď. Pomalu dejte.
5: My se jí pouzdali v té Hotavě. Já musím ven. Jo.
3: Je oblíbený.
6: Dostal jsem sálahev vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat. To je další prostě kilo navíc, jo? To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo? Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Radio Impuls, za malou chvilku Marek Ztracený, stále věřím, já stále věřím, že se podělíte o své zkušenosti. Jestli máte pejska nebo kočičku, jaké chováte zvířátko a třeba co jste ho naučili, v čem je jedinečné. Máme jednoznačně čičiny, máme jich 5, byly to všechno opuštění chlupáči, co se týče financí, vyjdou nás opravdu nahodně, jelikož jim opravdu dopřeji to nejlepší a máme je už trochu rozmlsané. Jsou to ale úžasná zvířátka. Nepochopím, jak někdo může o kočkách říct, že jsou falešní. Není to vůbec žádná pravda, napsala Katka. My máme doma 2 bernský salašnický psy, kocoura a zakrslého králíčka, napsal Radek. Také nám napsal někdo, kdo se nepodepsal a píše, máme kocoura Marfiho, je to mazel, funguje jako rosnička, když je hic, tak je doma a když je ošklivo, tak přiběhne domů, většinou do 5 minut prší. No a přidali fotku, velmi roztomilý kocourek. Dobrý den, my máme 3letého Tomíka z útulku, pozítří to budou 3 týdny, je úžasný a je obdivuhodné, jak rychle k nám přilnul a krásně si zvyká a učí, je to náš miláček, napsala Eva. Tak pište i vy, jestli máte psa nebo kočku, čeho si vážíte na svém domácím mazlíčkovi ze všeho nejvíc, no a jestli je třeba podle vás právě lepší kočka nebo pes, pojďme se klidně hádat. 605 222 007, číslo pro WhatsApp zprávy, anebo namlouvejte vaše hlasovky do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a vysílejte s námi.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzovic krabička připravena na olympiky, bude to jasná zpráva už za malou chvilku, no ale teď už vám představíme další hrdiny všedního dne, které hledá náš fenomenální kolega Aleš Růžička, který je...
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: No a koho že hledá, jsou to lidi, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Třeba ochránci přírody, pěstounky, pěstouni, dětští lékaři, učitelé, učitelky. Prostě v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls teď se zuřivým reportérem zamíříme na Jižní Moravu. A dnes to bude o tradičních jihomoravských krojích.
2: Naše hrdinka je Jarmila Cenková z jihomoravské obce Hostěrádky Rešov. Jak bylo řečeno, paní Cenková šije a půjčuje jihomoravské kroje. A to je práce jako na kostele.
3: No, trvá to dlouho, protože se napřed musí všecko vyšít, pak ušít, pak se to teprve musí naškrobit, nažehlit a pak se to může půjčovat těm děvčatům, kterým se říkají stárky.
4: Kdo by si neuměl teďka hned představit kyjovský kroj, je to vlastně několik těch spodníček, že jo, těch suknínek, které jsou jako naskládaný, nadejchaný, jsou tři celkem a na nich je ta vrchní vrstva, ta červená sukně a ta je skládaná.
3: Ta je vyšívaná.
4: A vyšívaná hlavně, ano.
3: A říká se jí pávka, protože to ty květy připomínají paví oka.
4: Tak ano, a teďka vlastně tady o ten jeden květ mi jde. Na té jedné sukni je 96 těch vzorů s tou kytičkou a s těmi klasy a s těmi zelenými lístky. Jak dlouho vám trvá vyšít jeden tenhle ten obrázek?
3: No, asi tak 50 minut.
4: 50 minut jeden obrázek.
3: To už když ho mám nakreslený.
4: Ano. Krát teda 96, taky se u toho můžete třeba dát něco pití, nebo se třeba, takže hodinu budeme počítat, jo?
3: Tak třeba.
4: Takže jsme skoro 100 hodin, jenom u vyšívání této jedné sukně.
3: Ano.
4: Celkově ten kroj vám zabere jak dlouho udělat?
3: No, když bych na něm intenzivně pracovala, tak 3 až 4 měsíce.
2: A za to, že paní Jarmila šije kyjovské kroje, udržuje tuto tradici živou. A za to je naší hrdinkou všedního dne. Tak děkujeme. Hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: Moc díky. Hrdiny všedního dne hledáme po celý rok v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls. Se za nimi zítra vypravíme do západních Čech, tak buďte u toho i vy. S Impulzovými vstáváme už v 5 ráno.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: S vámi je Radio Impuls. Kolonu čekejte na čtyřce ve směru na Prahu před omezením na 9. kilometru u Jíloviště. I o tom budou dopravní informace za necelou minutku.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Radia Impuls.
2: Pomalu otevíráš oči.
1: Hrajeme non-stop, třeba na druhé.

0: mobilní aplikace Rádia Impuls, zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka obstará teď Kuba Tilšar z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Zdendo. Krásné nedělní odpoledne. Na dálnici D4 od Příbramy na Prahu před exitem 9 na Jíloviště počítejte se zhruba 2,5-kilometrovou kolonou kvůli dopravnímu omezení a na 12. kilometru se již po vážné nehodě projíždí bez výraznějších problémů. Na dálnici D1 mezi Brnem a Prahou vázne doprava na několika místech. Hned za Brnem před exitem 182 kvůli dopravní nehodě. Dále je omezený provoz na 122. kilometru, kde si postojíte pár minut. A také tradičně mezi 29. a 24. kilometrem dále do Prahy. Zpomaluje to na trojce mezi Táborem a Prahou, konkrétně za Boticemi a také za Benešovem. A v obou směrech čekejte fronty kvůli zúžení mezi Pelhřimovem a Humpolcem u Komorovic. Z Global Assistance, Kuba.
1: Moc díky, a co by ostatní motoristé, motoristky, viděli jste právě teď třeba nehodu, policejní hlídku, anebo zaparkovali v koloně, tak o tom dejte vědět ostatním motoristům skrze vaš žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls, kam velmi pohodlně nahrajete váš vzkaz, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem a šťastnou cestu.

0: Impulzu se právě teď finišuje. Na zprávách Šimon Kalousek pro vás bude mít mimo jiné informace o tom, že v Rakousku zachraňoval české turisty vrtulník. Podrobnosti tedy za malou chvilku. Teď už členové meteo týmu Drahuš v Mníšku pod Brdy 27 stupňů. Ivana napsala z Lipovce v okrese Blansko má 28,5 prý Azuro. V Havířově na sluníčku 39 stupňů napsala Barča, tak pište i vy ostatní, jaké máte počasí, jinak zítra polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší denní teploty opět vysoké 31 až 36 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzoví.
2: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.
3: Výstraha před vedrem bude platit pro skoro celé Česko. Vyčerpané turisty v Rakousku zachraňoval vrtulník a fotbalisté Slávie hostí v Edenu Pardubice. Je 16 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Meteorologové rozšířili výstrahu před vedrem. Nad 32 stupňů budou zítra teploty stoupat na většině území Česka. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země nebo v části Vysočiny. V dalších dnech se má ale přechodně ochladit. S ohledem na současné počasí a pokračující sucho přetrvává na většině území republiky zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. K neštěstí na železnici došlo na Brněnsku. Provoz na trati mezi Kuřimí a Tišnovem zastavila dnes okolo 13. hodiny srážka vlaku s člověkem. Podle policie a záchranářů muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. České dráhy na svém webu informovaly, že v těchto chvílích už by měl být provoz obnovený. Místo vlaků mohli cestující využít náhradní autobusovou dopravu nebo linkové autobusy. Na Šumavě vysychají prameny. Turisté se proto nenapíjí limonády v samoobslužné lesní osvěžovně pod pancířem. Bez tekoucí vody z řezné se v dřevěné vaně nemohou nápoje chladit.
4: Osvěžovna pod pancířem na Železnorudsku je dočasně uzavřena. Pramen řezné, který limonády a nealko piva chladí, vyschl a provozující spolek přestal občerstvení do dřevěné vany doplňovat. Teď se čeká, až zaprší a voda znovu poteče. Velké sucho je i v dalších částech Šumavy. Vyschlý je také pramen u Hauswaldské kaple v blízkosti Srní. Turisté k němu míří i proto, že se mu připisují léčivé účinky. Údajně uzdravoval nemocné. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
3: Čtveřici mladých českých turistů zachraňovali v rakouských Alpách. Dva muži a dvě ženy se ocitli včera v nouzi poté, co měli v úmyslu zdolat feratu Traunze. Trasu si naplánovali pomocí aplikace. Záhy zjistili, že přecenili své síly a rozhodli se sestoupit do údolí po neznačené stezce. Po cestě ale zabloudili a nemohli pokračovat. Obě ženy si navíc už stěžovaly na vyčerpání. V nastalé situaci jeden z mužů zavolal tísňovou linku. Letecké policii se podařilo všechny čtyři osoby zachránit.

0: a vrtulníkem je přepravit do údolí, píší o tom místní média. Fotbalisté Slávie hájí pozici 100% týmu. Ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže hostí v pražském Edenu Pardubice. Stav je zatím 0-0. Utkání sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Slávisté jsou jasnými favority. Sežívaní v úvodních dvou kolech vstřelili 8 branek. Utkání dominují i dnes. Střelecký prach nicméně zatím nezažehli. Hned v první minutě ale zahrozili hostující Pardubice. Do dobré střelecké pozice se dostal Smékal. Proti radosti Východočechů byl ale úspěšný brankář Markovič. Následně se z dálky trefil slavistický Sulejman, jenže jeho střele předcházel faul domácích. Sadílkova střela z trestného kopu zase skončila na tyči, neuspěla ani nebezpečná střela chytila zevnitř vápna a Šturmův pokus z dobré pozice knockoutoval obětavého pardubického Noslina. Nejblíž gólu byli sešívaní na konci prvního poločasu, kdy pardubický brankář Neumann vytěsnil Pitákovu střelu přes hlavu na břevno. Slávie proti Pardubicím zatím hraje 0-0, za pár okamžiků jdeme na druhý poločas. Loučí se Vítek Zábranský a mikrofon zapíná Zdeněk Sekanina.
2: No a jestli se vám už teď po Vítkovi stýská, tak mám pro vás dobrou zprávu. Za 10 minut se s ním na fotbálek opět vypravíme. Jinak za necelou 3/4 hodinku to bude další dílo našeho gastrošef. A teď už Kristýna.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: světě dokola.
1: Na Impulzu žijeme českou muzikou a dnes také sportem. No schválně, který sport nás dnes zajímá nejvíce?
2: S Impulzem na fotbal.
1: Aby ne, fotbalisté Slávie bojují o další ligové body. Ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže hostí Pardubice. Před malinkou chvilkou byl aktuální stav 1-1. Jestli to stále platí, tak to nám řekne právě teď reportér Vítek Zábranský. Pěkné odpoledne.
3: Pěkné odpoledne. Po prvním bezgaulovém poločase se v Edenu začaly dít věci. Slávie v zápase dominuje, dlouho se ale nemohla prosadit. Až před chvílí v 51. minutě se hlavou po dlouhém autotrefil chytil. Vedení Slávie ale dlouho nevydrželo, krátce na to srovnal pardubický Solil. Stav je teda, jak se tak dívám, 1-1 stále. Pražané zůstávají obrovským favoritem. Po včerejších ztrátách konkurentů Sparty a Plzně můžou jít do velkého trháku už po třetím kole. Proti Pardubicím už zkusili vystřelit celkem 21krát, ujala se teda zatím jen střela, hlavička chytila. Slávie ještě dnes nemůže pomoct hříšník, který ještě stojí kvůli trestu za červenou kartu. Zápas svých spoluhráčů sleduje z tribuny, stejně jako reprezentační trenér Santi Denia a manažer Pavel Nedvěd.
1: Vítku, ty určitě budeš vědět, jak je to s fanoušky v pražském Edenu, už mohli po trestu dorazit.
3: Utkání se stále hraje bez diváků kvůli právě trestu po výtržnostech fanoušků v pětnovém derby se Spartou. I když ne tak úplně, do Edenu mohli dorazit právě VIP osobnosti a předem nahlášené dětské skupiny, tedy typicky mládežnické fotbalové týmy do 12 let s doprovodem dospělé osoby. Dětské hlasy jsou z tribun Edenu slyšet. Dnes jde tedy o poslední zápas trestu. Na příští utkání s Bohemians 22. srpna už můžou fanoušci přijít. Zpátky k aktuálně probíhajícímu zápasu s Pardubicemi. Stav je tedy v 55. minutě 1-1. Ještě k dalšímu dnešnímu programu třetího kola fotbalové ligy. Jablonec hostí od 17 hodin Slovácko. Ve stejnou dobu začíná také duel Hradec Králové Ostrava a od 20 hodin kolo uzavře utkání Artisu Brno s Olomoucí.
1: Tak to bylo naprosto bezchybné, moc díky za tenhle souhrn, běž si užívat fotbal, ahoj.
3: Ahoj.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandie.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska. Tam se zdržíte ve více jak 2-kilometrové koloně. Na D1 ve směru od Brna na Prahu je silný provoz mezi kilometry 125 a 115. Dále před Prahou jsou na D1 přerušované kolony mezi kilometry 38 a 22. Přesouváme se na trojku ve směru od Tábora na Prahu. Se zdržíte mezi Voticemi a Olbramovicemi. No a na 4 ve směru od Strakonic na Prahu se před omezením na 9. kilometru vytvořila 3-kilometrová kolona. No a my se ptáme, jak se vám jede, jestli máte chuť si zanadávat anebo postěžovat, tak to namluvte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, protože tím pomůžete ostatním motoristům. Můžete nám také klasicky volat na 605 222 007. Co je nejpodstatnější, abyste dobře dojeli do svých cílů. Šťastnou cestu všem!

0: Na Impulzu už za chvilku nabídnu kapelu Činasky, měl bych si boty zout, vy byste si klidně mohli nové boty koupit a nebo si zajet někam na dovolenou, přispět si na dobrou večeři. Zkrátka dobře, za co utratíte peníze získané ve hře Halo, tady Impulzově je jen a jen na vás, ale nějaká ta korunka navíc šikne vždycky, tak si pojďte po těch penězích sáhnout, co byste řekli 10 000 korunám. Ano, tolik dáváme za obyčejná tři slova. Halo, tady Impulzovi. Když je takhle ukázkově řeknete naší partičce, v případě, že se vám ráno mezi 5. a 9. ve všední den dovolá, máte automaticky 10 000, ale je-li vám to málo, tak je pojďte znásobit a to zdvojnásobit na 20 000. A za to už se dá pořídit velká letní paráda. Jak na to, stačí být trošičku v obraze, nebát se našeho projektu České prázdniny s rádiem Impuls, protože doplňující otázka, kterou vám naše ranní partička položí, se týká právě českých prázdnin s rádiem Impuls. Tohle všechno se může stát už zítra mezi 5. a 9., ale rozhodně se to nestane, pokud jste se do hry nepřihlásili. A vy se můžete hlásit opakovaně, protože tak výrazně zvyšujete své šance. Opakovaně a zdarma to jde na našem webu impuls.cz a nebo také v naší žluté aplikaci. Tak hodně štěstí ve hře. Halo, tady Impulzovi.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit.

0: Tak jsme se v Česku zase trošičku nadechli mírně chladnějšího vzduchu a opět se hlásí tropy. No i držitel Michelinské hvězdy Heřman Gazda ví, že v tomhle vedru se nikomu nechce trávit hodiny u plotny a proto má další šikovný tip do kuchyně. A tady je
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůr si, korky moje, tudy je ostravský gastrošef a s velikou radostí vám hlasím, že jsem nescipnul a to peklo, které bylo venku, jsem ve zdraví přežil pod kamenem ve vyschlé řece. Celou dobu jsem čuměl žabě do ksichtu. Kurňa, to byly vedra jak cip. Já jsem kolem truby a sporáku chodil po špičkách a ani se mě nezapínal, bo vysokou pec v kuchyni nechcu. Navíc zuřivý komposter celý tu ten týden lítal po Jižní Moravě a tam bylo peklo ještě větší. No schválně, kolik vám na Jižní Moravě ukázal teplomet za oknem? To by mě zajímalo. Ještě, že tam máte vinné sklípky, do kterých zalezete a vykuknete až na podzim. Jediné, co se dá v takých hýcách robit, je, že můžeme grilovat venku. No a já vám na sociálních sítích Radia Impuls ukážu recepty na osvěžující česnekový dip, který nesmí chybět u žádné grill party. Je bez majonazy. Tak se z něho neposereš a neslusneš. Kukni na sociální sítky Radia. Tam ho vyčmucháte, holubičky moje. Jo a nezapomínejte si napísat. V září vychází moja další nová kuchařka Fičaky za hubičku. Kaj Impuls robí mediálního parťaka. Tuž tak buďte na sebe opatrní. Mám vás rád jak štěňátkom na venečníka. Váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impulzovic krabičce jsme se podívali do pohádky, jedna krásná, legendární, no a teď už zase míříme na silnice.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Ano, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, které opět předloží Kuba Tilšar za Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Zdendo, hezké odpoledne. Na dálnici D4 od Příbramy na Prahu před exitem 9 na Jíloviště budete popojíždět ve zhruba 4-kilometrové koloně. Na cestě z Tábora na Prahu čekejte zpomalení na několika místech, konkrétně před Miličínem pár minut. Kolona je mezi Voticemi a Olbramovicemi a silný provoz je dále za Benešovem. Doprava na křížení D1 u Brna a bratislavské D2 ze všech stran. A mezi Brnem a Prahou na dálnici D1 čekejte kolonu na několik minut před 36. kilometrem a zpomalení tradičně mezi 29. a 24. A přes 2 kilometry má kolona aut na 35 z Litomyšlená Vysoké Mýto před Hrušovou z Global Assistance Kuba.
0: Moc díky, možná, že právě teď sedíte ve svém vozidle a to je určitě ten nejlepší prostor pro to namluvit něco do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, samozřejmě týkající se dopravy před vámi a nebo za vámi. Učiňte tak, nebo nám můžete zavolat na 605 222 007. Ať tak či tak, jezděte s úsměvem, jezděte v pohodě, samozřejmě podle pravidel, a šťastnou cestu všem impulzákům. So I found a reason.

0: lokti je uzavřená silnice i cyklostezka. Co se stalo, to vám povíme ve zprávách už za malou chvilku. Teď pohled na teploty, které nám posíláte. 31 ve Slížanech a veselá žízeň, jak píše Petr. V Řepči u Kladna 30 stupňů, napsala Kačka. Z Olšan u Prostějova někdo poslal s teplotu 30,6 a třeba na 30 je i Soběslav v jižních Čechách. To pozdravují všechny Hervířovi. Moc díky, zítra polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic. Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
2: Strážci parku kontrolovali turisty na Sněžce. Požár v lokti uzavřel silnici i cyklotrasu a fotbalisté Slavie zdolali Pardubice. Je 17 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Turisté zažili zátah na Sněžce. Strážci českého a polského Krkonošského národního parku se dnes ráno zaměřili na ty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Při kontrolách dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali policisté. Přestože byli strážci na místě s předstihem, aby působili preventivně, museli řešit 23 přestupků, za které uložili pokutu. Návštěvnost Sněžky je přitom v létě extrémní. Dnes kolem 5. ráno tam bylo už 500 lidí. Hasiče zaměstnává požár na Sokolovsku. V lokti hoří v obtížně dostupném terénu zalesněný svah na ploše přibližně 50x50 metrů. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka s tím, že na místě platí druhý stupeň poplachu. Oheň se ale dál nešíří. Kvůli požáru se zcela uzavřela Revoluční ulice v lokti. Není možný ani průjezd po silnici číslo 209 ve směru na Horní Slavkov a po cyklotrase, která vede po zakonzervované železnici. Záchranáři na Karlovarsku se kvůli počasí nezastaví. Kvůli nekončícímu vedru mají daleko víc práce. Výjezdu sanitek přibylo takřka o 50%.
3: Běžně sanitky výjíždějí 110x, teď za jediný den zvládnou klidně i 150 zásahů. Nejčastěji ke kolapsovým stavům a nevolnostem. Záchranáře potřebují na Karlovarsku hlavně seniori. Mívají slabší pocit žízně a horší termoregulaci. Dalšími skupinami, za kterými sanitky vyrážejí, jsou chronicky nemocní, třeba ti, co užívají léky na krevní tlak, a pak také malé děti nebo těhotné ženy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Sýrie a Rusko dosáhly významné dohody. Obě země dospěly po 18 měsících jednání k memorandu o porozumění, které se týká budoucnosti ruských vojenských základen Tartus a Hmeymim. Podle syrské státní agentury SANA to dnes oznámilo ministerstvo zahraničí v Damašku. Moskva se zatím k dohodě nevyjádřila. Memorandum se týká ruských základen, které Kreml využíval k podpoře prezidenta Bašára Asada až do jeho pádu na konci roku 2024. V současné době se ale snaží o dobré vztahy i s vládou jeho nástupce Ahmada Šary, mimo jiné právě kvůli oběma základnám. Fotbalisté Slavie jedou na vítězné vlně. Pražané ve třetím kole první ligy porazili doma Pardubice 2-1. Před okamžikem skončený zápas sledoval reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné odpoledne.
4: Pěkné odpoledne. Slavie tlačila Pardubice.

0: Bice od samého začátku. Branky ale začaly padat až ve druhém dějství. V 51. minutě se po dlouhém autu hlavou prosadil Chytil. Vedení ale úřadujícím mistrům vydrželo jen pár desítek vteřin. Do balonu se spoza vápna opřel pardubický Solil a vyrovnal na 1-1. Pardubicím se následně dařilo útoky favorita odrážet, a to až do 80. minuty. To provod natáhl z nějakých 20 metrů, jeho střelu brankář Neumann jenom vyrazil Chytilovi a ten druhým gólem zařídil Slávii vedení. Sešívaní na konci zápasu ustály pardubický Závar a vyhrávají 2-1. Suma sumárum 3 kola, Slávie 9 bodů a první místo. Pardubice v sezóně zatím nebodovali a jsou předposlední. Před chvílí začalo utkání Hradce Králové s Baníkem Ostrava a Jablonce se Slováckem. V těchto zápasech zatím branka nepadla. Třetí kolo uzavře večerní souboj Artisu Brno s Olomoucí. Já jsem Vítek Zábranský a za pult usedá Zdeněk Sekanina.
1: A to jsem já. Přeji vám krásné odpoledne. My se podíváme na české prázdniny Rádia Impuls, a to za 10 minut, pak i na slavné rodáky, ale hlavně budeme krásně hrát třeba teď kapela Buty.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Na Radio Impuls žijeme českou muzikou, za chvilku Daniel Landa, teď už zase naše české prázdniny s Rádiem Impuls. Jednou ze zastávek během cestování po jižní Moravě byly i Ivančice. Ano, ty legendární Ivančice. No a náš reportér Tomáš Kabát tam zavítal do restaurace, která je zároveň muzeem a je věnovaná památce československých letců působících za druhé světové války.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
2: Já vás zdravím z Ivančic na Brněnsku. Já procházím kolem seznamu 2500 jmen československých letců, kteří sloužili v královském letectvu, a vedle mě je Jan Dašovský, zakladatel této restaurace RAF. Dobrý den.
3: Dobrý den. Vcházíme do pasáže, kde se vlastně můžete rozhodnout, kam vaše kroky dále povedou. Buď to jdete rovně, tam je vlastně restaurace s vinárnou, kde máme značkové RAF vína. A když se otočíte doprava, tak uvidíte fasádu anglického pubu, která je vlastně využita jako vitríny právě artefaktů, které se podařilo dochovat z období vlastně druhé světové války, kdy Čechoslováci sloužili u královského letectva.
2: Tak když vstoupíme do toho muzea, já vidím první, co mě zaujme, je stůl ve tvaru křídla Spitfireu.
3: Jak za války, tak je to i dnes československý Spitfire, protože křídlo vzniklo na Slovensku a ten trup vznikl tady na Moravě.
2: A vidím k tomu i stylové židle.
3: Říkali jsme si, než nějakou dřevěnou oprejskanou židli, tak je lepší sedět na sedačce ze Spitfireu. A mám šikovného kamaráda, který si vzal jmenný seznam Spitfireů, který sloužili u 310. československé stíhací perutě. A jsou to vlastně repliky sedaček ze Spitfireu, kde na zadní straně je jak číslo toho Spitfireu, ta imatrikulace, tak i výrobní číslo toho stroje, na kterým právě lítali naši piloti.
2: Jan Dašovský, zakladatel restaurace RAF, je teďka s námi ve vysílání. Vidím, že vzadu za sklem máte ještě další artefakty. To jsou skutečné věci, které třeba patřily letcům.
3: Všechno, co tady návštěvníci uvidí, tak jsou vlastně originální věci, které prošly rukama právě těch našich kluků. Za zmínku stojí československá vlajka, která sloužila s klukama u 68. noční stíhací perutě, a věci denní potřeby kaplana, který sloužil u výcvikového střediska v Manchesteru, kterým taky prošli právě kluci, kteří potom byli vysazeni za protektorátu a spáchali atentát na Heydricha.
2: Tolik Jan Dašovský, zakladatel této restaurace RAF. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Díky a nashledanou.
2: A z Ivančic na Brněnsku se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Brna na Prahu, kde jsou přerušované kolony mezi kilometry 42 a 22. Na trase Pelhřimov-Humpolec jsou v obou směrech kolony kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Přesouváme se na čtyřku ve směru od Strakonic na Prahu, se před omezením na 9. kilometru popojíždí ve 4-kilometrové koloně. No a na trojce ve směru od Tábora na Prahu se zdržíte mezi Voticemi a Olbramovicemi. V Praze je pak přerušovaná kolona na Novopatské mezi sjezdem z D10 a nájezdem na Kbelskou, kde je provoz omezen. No a my se vás ptáme v naději, že pomůžete ostatním motoristům, jak se vám jede, nahrávejte zprávy do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem impulzákům a jezděte s úsměvem. A samozřejmě také podle pravidel.

0: Za muziku se můžete na rádiu Impuls těšit v nejbližších minutách na Palo Haberu nebo Phila Collinse, v Impulzovic krabice pak Jiří Schillinger. No a teď na některé příspěvky od vás, protože s vámi ve víkendu malých radostí řešíme zvířátka. Ptáme se, jaké zvířátko máte a co jste ho třeba naučili. Já mám doma dva psy, dva koně a dvě kočky, píše Wendy. Je to náročné jak finančně, tak časově, ale moje zvířata jsou můj smysl života, takže mi není líto jediné koruny, co na ně padne. Bližší výdaje ale raději prozrazovat nebudu. Máme pejska Zikíska, je to Yorkshire, v říjnu mu bude 17 let, ale je to stále jako štěňátko, je to člen rodiny, máme ho moc rádi. Když mu bylo 15, vyrobili jsme mu občanku, napsali Aneška a Eliška z Prahy, 11 a 13 let v závorce, tak děkujeme holky. No a třeba ještě příspěvek od Pepy, který píše, my máme 5 pejsků, jednoho labradora a 4 staffordy. Ani si nedovedu představit, na kolik peněz mě to vyjde, ale museli jsme koupit větší auto, aby s náma mohli jezdit, protože to jsou naši miláčci a někdy je necháváme doma samotné. Tak moc díky, pište i vy ostatní, jak to máte, jestli preferujete kočičky nebo pejsky, jak se jmenují, co jste je naučili, no a proč máte nejradši z rovinka. Vysílejte s námi.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Jahody už mrazíme do Impulzovic krabičky, donese za malou chvilku Jiří Schellinger. No ale teď zase české prázdniny. Než se s Jižní Moravou rozloučíme, připomeneme si ještě několik osobností, které jsou s tímto krajem neodmyslitelně spojené. Řeč bude o legendě českého filmu a divadla, světově uznávaném spisovateli i výrazné herečce. O komže mluvím? No to vám teď prozradí Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
2: I dnes budeme pokračovat po stopách slavných rodáků z Moravy. Nejprve se zastavíme v Brně, kde se narodil Milan Kundera. Jeden z nejpřekládanějších spisovatelů světa byl mimochodem také skvělým pedagogem. Na pražské FAMU učil například Miloše Formana, Jiřího Mencla nebo Věru Chytilovou, tedy tvůrce, kteří později proslavili český film po celém světě. Dál se dnes vydáme do Ivančic, rodiště legendárního Vladimíra Menšíka. Jeden z nejoblíbenějších českých herců stvárnil přes 150 filmových a televizních rolí a před kamerou strávil téměř celý život.
3: A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, že tatínek se obouval, on nosil vysoký boty a teď vždycky on vypadal, když si chtěl zavázat botu, asi jako Havajec, když chcelo být perlorodky. Nabral dech a pod hladinu.
2: A přidám jednu perličku. Traduje se, že Menšík chtěl jít dříve do penze. Využil proto chyby úřednice a všude uváděl rok narození 1924, tedy o 5 let dříve, než se ve skutečnosti narodil. A na závěr se ještě jednou stavíme v Brně, konkrétně v Židenicích, kde se narodila Dagmar Havlová. Ještě jako Dagmar Veškrnová patřila k nejobsazovanějším českým herečkám.
4: Jseš v pořádku?
5: Jo, stačily 2 rány a koukni.
4: To jsi teda kádr, fakt.
5: No hlavně, že jsi říkala, že bych tě neochránil.
4: Promiň, tak půjdeš ke mně nahoru, ano? Aby ses teda dal trošku do pořádku, víš?
2: A právě herectví nakonec změnilo život. S Václavem Havlem se totiž poprvé setkala na oslavě výročí divadla Semafor. Z přátelství se časem stala láska a z oblíbené herečky nakonec první dáma České republiky. A to byli dnešní slavní rodáci z Jižní Moravy. A příště? Příště zamíříme hledat další, tentokrát na západ Čech.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Sedovalo mu to fantasticky, co říkáte. I proto jsem rád, že v Impulzovic krabičce můžeme vzpomínat na osobnosti, jako byl třeba Jiří Schellinger. Teď už ale míříme na silnice.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: O nejrychlejší dopravní informace z celého Česka se teď postará Kuba Tilšar z Global Assistance. Ahoj, Kubo.
2: Ahoj, Zdendo, hezký podvečer. Na 150. kilometru D1 z Brna na Prahu je levý pruh neprůjezdný po dopravní nehodě. Postojíte si tam pár minut v úseku 2 kilometrů. A dále do Prahy doprava místy vázne v úseku mezi 41. a 24. kilometrem. Z důvodu dopravního omezení čekejte obousměrně kolony na trase Humpolec-Pelhřimov mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Na trojce z Tábora na Prahu vázne doprava mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. 4-kilometrová kolona zůstává na dálnici D4 od Příbrami na Prahu před omezením u exitu 9 na Jíloviště. A 2 osobní auta bourala na výjezdu z Lovosic na Litoměřice na kruhovém objezdu. Z Global Assistance, Kuba.
0: Moc díky. Je to na vás, jestli budete pomáhat ostatním motoristům tím, že nahlásíte komplikace na vaší trase. My proto udělali maximum. Máme mobilní žlutou aplikaci, do které ten vzkaz můžete namluvit, anebo nám můžete i zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Na Savrke jsou na 29 stupních Celsia, to vím díky Petrovi, no a v Plzni je 34 stupňů a bez větří. No a také to vím díky Stáně, protože ta je členkou meteo týmu našeho rádia, za což jsme vždycky rádi, když s námi vysíláte. Jinak zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Možná je to ideální prostor někam, jak se říká lidově, vypadnout, tak jestli chcete vidět, jaká země teď vede u Čechů při nákupu letenek, tak si poslechněte zprávy s Šimonem Kalouskem, startují za necelou minutku.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
6: Určitě.
3: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
3: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Mezi Čechy stoupá obliba Skandinávie. Trump chce omezit porodní turistiku a Salač vybojoval premiérové vítězství v mistrovství světa. Je 18 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Stále více Čechů cestuje v létě do Skandinávie. Prodejci letenek odhadují, že celkově by je letos mohlo navštívit asi o pětinu našich cestovatelů více než loni. Poptávku po severských destinacích podporují i rostoucí teploty v Česku a obvyklých dovolenkových destinacích. Klienti toužící po aktivnější dovolené nebo poznávacích zájezdech právě i kvůli teplotám bolí Skandinávii. A to i přesto, že průměrná dovolená v severských státech vyjde o třetinu až polovinu dráž než ta ve Španělsku nebo Řecku. Uvádí to Česká televize. K tragické nehodě došlo na Šumavě. U Horské Kvildy zemřel dnes odpoledne motorkář. Podle mluvčí policistů Hany Kroftové, muž narozený v roce 1974, pravděpodobně nezvládl řízení v zatáčce a narazil do stromu. Kriminalisté případ nadále vyšetřují a příčinu úmrtí by měla pomoci objasnit i nařízená soudní pitva. Po dobu vyšetřování byla doprava v místě řízená kyvadlově a silnice zůstala průjezdná. Sucho na jihu a východě Moravy nabírá na síle. Už to začínají pociťovat i vinaři. Pořád ale platí, že negativní dopady jsou zatím poměrně malé.
9: Potoky bez vody, řeky s nizoučkými průtoky, popraskaná půda, zasychající kukuřice. Ale na straně druhé v roce, který je od jara sucho, suchý a horký, je pohled do dozrávajících vinohradů potěšující. Začínají se sklízet rané stolní odrůdy, burčák bude bublat, ale pro klasiku od Chardonnay po Frankovku na Slovácku platí, ať prší. Mladé vinohrady totiž mají mělké kořeny a vodu moc a moc potřebují. Ty starší třeba 20 leté v naprostém klidu. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
7: Prezident Trump opět útočí na takzvanou porodní turistiku. Jeho plán na zrušení automatického občanství pro děti cizinců narozených v USA smetl nejvyšší soud ze stolu. Bílý dům se tak snaží tento zákon omezit sérií exekutivních příkazů.
10: Děti, které se narodily v USA, získávají automatické občanství už 158 let. Napadení tohoto zákona tady Američané nazývají právní bitvu roku. Nejvyšší soud označil zákaz automatického občanství za nezákonný. Prezident Trump se ale s tímto verdiktem nehodlá smířit. Podepisuje tvrdé exekutivní příkazy. Ty mají dramaticky zpřísnit vydávání víz pro těhotné cizinky a odstřihnout nelegální migranty od sociálních výhod. Kritici mluví o předvolebním populismu. Trump se ale brání tím, že Amerika už nebude porodnicí světa. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
7: Filip Salač slaví velký úspěch. 24-letý jezdec vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Rodák z Mladé Boleslavy na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech. Navázal tak na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. A ještě krátký pohled na fotbal, hrají se dvě utkání třetího kola nejvyšší.

0: Soutěže Jablonec se Slováckem po prvním poločase zatím bez branek a Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 1-0. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Zdeněk Sekanina.
1: A ptám se vás, jaké chováte zvíře, jak se jmenuje, co jste ho naučili a je doma lepší kočka nebo pes. Pište za chvilku vaše příspěvky. No a teď už Lucie Vondráčková, kterou potrápí větry, tedy jeden vítr.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: vámi je Radio Impuls. Co vám nabídnu? Třeba Rickyho Martina, potom Katarínu Knechtovou, no a teď některé z vašich příspěvků do tématu víkendu malých radostí, a to jsou zvířátka. Napsal Patrik, že má doma rybičky, 6 lesců obojživelných, 3 kraby, axolotla a 6 pagekonů. No tak to už tomu, že říkám sbírka. Mám pejska, který se jmenuje Brockfon za javor, kříženec jezevčíka a bernského salašnického. Jedna paní mi řekla, že to není možné. Odpověděl jsem, že neví, co je láska, napsal Jenda. Posíláte nám fotografie, přinesli jsme si domů koťátko, dali mu jméno Micinka, pak jsme zjistili, že je to kocourek a změnili jsme to na Micinek. Řídí se heslem, co je doma, to se počítá. Mimo jiné přinesl přes plot skoro metrovou užovku a bez škrábanců pustili jsme ji na svobodu, napsala Linda. My máme doma pejska Rozinku, rádi s ní chodíme na výlety. Také máme papouška Kukýho, ten nám zase doma kouše kabely, napsal 10letý Krištof z Měcholup. Dobrý den, pokud se někdo nemůže rozhodnout mezi pejskem a kočičkou, doporučuji psí rasu Beaver, jako je můj pes Milošek. Má od obou to nejlepší, je čistotný jako kočka, nerad se koupe a vyhýbá se i loužím. Zároveň je ale neuvěřitelně mazlivý, hravý a věrný, jako ten nejlepší psí společník. To je zpráva, kterou jste sice nepodepsali, ale i tak za ní díky. Tak stále ještě můžete přispívat do našeho zvířecího tématu víkendu malých radostí a vysílat s námi.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Stále píšete, jak to máte s domácími mazlíčky, zvířátky. K dispozici je vám stále WhatsApp 605 222 007. No a Lena napsala, ujali jsme se kocourka, i když je trochu porouchaný, má ulomený zoubek, jedno ouško pokroucené, jeho vděčnost je ale ohromná. Potom posíláte fotografie, tady je opravdu několik zvířátek a píše, my máme dva pejsky z útulku kozlíka Lojzíčka a v týdnu jsme si vzali dva kocourky rovněž z útulku. Milujeme je, i když jsou to rošťáci, jako malé děti. Zpráva nepodepsaná, ale moc díky i za fotografie. Já mám doma 8letou Yorkshireku NG, která je takové naše štěstíčko na pružinkách. Pořád radostně poskakuje, má moc šťastnou povahu. Je šikovná, naučila se základní povely a něco málo navíc, proplétat se skrz nohy. Je to zdravá fenka, napsala Káťa ze Žďáru nad Sázavou. No a další fotografie, máme doma dva psy, Čivavy, Kejna a Šona, asi dvě kočky bengálské, Lauru a Edwarda a směsku Milušku, takže u nás 50 na 50 pes a kočky a to máme ještě dva papoušky, Piruri, Čika a Kubíčka. No a končím dvěma akvárky rybiček a krevetek, tak za nás čím více zvířátek, tím lépe, všechny je milujeme, píše Dáša z Ústí nad Labem. Moc díky, tak pište i vy, jak to máte se zvířátky a jestli se vám psát nechce, tak nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Jako každou neděli i tu dnešní s datem 9. srpna dorazil do studia editor Alan Hejma a nabízí stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní, tedy těch, které nás ve vysílání zaujaly. Jdeme na to.
1: Pořád je vedro. Teplotní rekordy během týdne padaly všude. Už je z toho člověk poněkud přehřátý. Naši zpravodajové z různých koutů republiky měli a bohužel mají o témata postaráno.
2: Na Slovácko, na Hané i na Valašsku spalující slunce.
3: Velké sucho je i v dalších částech Šumavy.
4: Kraslice zakázaly jakékoliv čerpání zbývající povrchové vody.
1: Nemilý je fakt, že ani příštích 7 dní neslibuje nic jiného než vedro a sucho.
2: Suchu zmar, dešti zdar.
1: Poselství budoucím generacím jsme v tomto horku zanechali v Praze na Václavském náměstí, hned vedle pomníku vévody České země, v místě, kudy chodí dějiny, a teď tam budou po rekonstrukci chodit lidé vedle tramvaje. Richard Hess, předseda sdružení Nového města pražského, o obsahu časové schránky.
5: Věci, které se týkají covidu, další věc, která tam je celkem zajímavá, webové stránky třeba, které jsme vytiskli, těch předmětů je spousta.
1: Nejbližší termín vykopání schránky, až se na Václaváku v budoucnu budou zase rušit tramvaje.
6: Procházíme se bednářskou dílnou pana Bařiny.
1: I tento týden neohroženě pokračoval náš výborný kolega reportér Tomáš Kabát v prázdninovém speciálu Rádia Impuls. Jižní Morava byla na programu. Tomáš třeba sledoval pana Eduarda Bařinu v Čejkovicích na Hodonínsku, kterak přesnými ranami kladivem zhotovuje dřevěné sudy na víno třeba.
6: A tímto způsobem se obruč zbíjí.
7: Poráží,
6: tak aby se posouvala směrem dolů.
1: Tomáš má podle posledních zpráv všechny prsty v pořádku, takže kladivo mu pan Bařina určitě nepůjčil. Od zítřka západní Čechy. Tak a ještě výrok týdne. Jsou prázdniny, politika stojí, ale přesto by tu jeden politik byl. Někdejší šéf sněmovny, častý mluvčí hnutí ANO Radek Vondráček, promluvil na dovolené ve Spojených státech s petláhví limonády v ruce.
8: Taková úplná blbost, jo, ale už asi 50krát mi upadlo víčko na zem, protože tady ve Spojených státech ho nemají přidělané jako my v Evropě. Na co všechno si člověk nezvykne?
1: No jo, je to asi lapálie, ale co tím chtěl vlastně pan poslanec říci?
8: Taková úplná blbost, jo.
1: Hezký den přeje Alan Hejma.
9: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: vámi je Radio Impuls, to byla zlatá česká klasika. My teď klasicky míříme na silnice.
1: Radio Impuls, doprava 007.
0: No a znamená to, že opět vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Také to znamená, že se o ně teď postará Kuba Tilšer z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Zdendo, hezký večer. Na dálnici D1 před exitem 210 z Vyškova na Brno blokují levý pruh dva osobáky po nehodě. Zdržíte se od Rousínova od 217. kilometru. D1 dále místy popojí jíždí na cestě z Brna do Prahy mezi kilometry 42 a 24. Dálnice D4 zůstává ucpaná na cestě od Příbramy do Prahy mezi exity 14 na Řitku a 9 na Jíloviště. Pracují tam silničáři. Kvůli rekonstrukci pražské Kbelské ulice očekávejte místy pomalý provoz na Novopatské ulici od D10 a dvě osobní auta bourala na příjezdu do Teplic od Bíliny na úrovni čerpací stanice. Z Global Assistance, Kuba.
0: Sedíte teď za volantem a rozčilujete se nad nepříjemnou nově vzniklou situací, tak se rozčilujte do žluté mobilní aplikace, pomůžete tím ostatním motoristům, protože my to pošleme dál do světa. Můžete nám i klasicky zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: ještě od vás informace. Stáňa píše z Plzně, že je 34 stupňů a na Praze 5 Storulky 31 stupňů. To napsal zase Hládis. Moc díky. Jinak zítra čekáme polojasno až jasno odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu přehánky nebo bouřky. A nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů. Brněnské tramvajové zastávky vzdělávají cestující a americká kongresmenka připouští kandidaturu na prezidentku. Je 19 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Hasiče zaměstnává požár v Karlových Varech. Ve městě hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Žižky na místě zasahuje 5 jednotek a požár už se povedlo lokalizovat při rozloze 4200 metrů čtverečních. Lesníci apelují na obyvatele i návštěvníky lázeňských lesů, aby nevstupovali ani do oblastí blízko požáru. Podle policie oheň neohrožuje žádná obydlí ani provoz na silnicích. A doplním, že aktuálně zasahují hasiči či také v Liberci. Od dnešního podvečera likvidují požár domu v Nerudově ulici. S ohledem na jeho rozsah policisté evakuují obyvatele okolních domů a omezili dopravu v centru města. Tramvajové zastávky v Brně vzdělávají. Cestující na lince 1 si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů. Projekt spustil dopravní podnik s muzeem města Brna. Informace mají zaujmout a poučit o historii města a místopisu. Součástí všech tabulek je QR kód s obsáhlejšími informacemi. Ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc říká, že projekt nemusí skončit jen u tramvajové linky číslo 1.
5: Jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky chtěl vysvětlit po kom proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města.
3: Tramvajová linka 1 je páteřní, nejdelší a má nejvíc zastávek. Projekt navazuje na vysvětlování názvu brněnských ulic. Firma Severomoravské vodovody a kanalizace nabízí v době sucha vodu obcím a firmám. V Moravskoslezském kraji problémy se zásobováním nehrozí, protože většina pitné vody pochází z údolních nádrží s dostatečnými zásobami. Jak ale zjistila redaktorka Eva Panošová, na Lysou horu v Beskydech poslali vodaři letos v létě cisterny už několikrát.
6: Místní vrt během letní sezóny zvýšenou spotřebu v turistických chatách nestačí pokrýt. Dosud vypravili vodárny na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd 10 cisteren, každá z nich přepravila 8 metrů krychlových pitné vody. Společnost tak pomáhá nejen provozovatelům služeb, jejichž lokální zdroje nejsou dostatečné, v případě potřeby může dodávky navýšit i pro oblasti závislé na menších místních zdrojích. Například za dopravu 8 kubíků pitné vody do vzdálenosti 10 kilometrů zaplatí zájemce 1730 korun bez DPH. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
3: Do Bílého domu by mohla v roce 2028 zamířit žena. Kandidaturu na prezidentku Spojených států dnes v rozhovoru se stanicí ABC News nevyloučila Alexandria Ocasio-Cortezová. 36-letá demokratická kongresmenka z New Yorku se ale podle svých slov teď soustředí na listopadové volby do sněmovny reprezentantů, ve kterých usiluje o znovu zvolení. Možnost opětovné kandidatury na prezidentku oznámila v dubnu také bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová. První fotbalová liga dnes pokračuje 4 zápasy třetího kola. V prvním duelu udolala pražská Slavia doma Pardubice 2-1 a udržela tak 100% bilanci v sezóně. Další dvě utkání skončila před několika minutami. Jablonec porazil Slovácko 1-0 a Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1. Poslední dnešní zápas má výkop za hodinu. Ligový nováček Artis Brno v něm přivítá Olomouc. Zprávy jsou konce a za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: Který přeje krásný večer všem impulzákům. Určitě jste si všimli, že vám v létě nabízíme skvělé letní hity, tak za malou chvilku tady bude jeden z nich, Ruben Gomez, ale předtím Činasky a jejich Hlavolam. Hezký večer.
4: Rádio

0: O proměnách zpívala kapela Čechomor Zelenkou Dusilovou. No, mění se všechno, včetně počasí a klimatu. Rekordním letním suchem trpí už nejenom střední Evropa, ale i jinak na srážky bohaté britské ostrovy.
1: Byl to nepřehlednutelný obrázek letošního anglického léta. Na návsi vyschlý obecní rybníček, kolem kterého se zmateně kolébá hejno kachen i smláďaty, a místní obyvatelka, která jim přináší domisek na břehu vodu, aby uhasili žízeň. V Norfolku, kam jsme se vydali po stopách pašeráků džinu, nepršelo už několik týdnů. V rekordním suchu trpí podle ochránců zvířat také angličtí ježci a jezevci, do stvrdlé půdy se totiž nedostanou pro potravu a navíc jsou stejně jako zahradní ptactvo silně dehydrováni. Na okraji Londýna zase zachraňovali hasiči stádo koní před žízní, když praskl přívod vody do stájí. Londýnské podloží zílu totiž v tropických vedrech rychle vysychá a vede ke smršťování půdy a prasklinám vodovodního potrubí nebo i základů a obvodových zdí rodinných domků. Předpověď počasí na příští týden: sucho a teplo, ani kapka vody na obzoru. Pro Rádio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
0: No a s Rádiem Impuls teď míříme na silnice.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsou tady další nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu ve směru k letišti je provoz na 12. kilometru omezen do jednoho pruhu a vytvořila se tam dvoukilometrová kolona. V Praze je přerušovaná kolona na Novopatské mezi sjezdem z D10 a nájezdem na Kbelskou, kde je omezený provoz. Přesouváme se na D1 ve směru od Brna na Prahu, se popojíždí v přerušované koloně mezi kilometry 42 a 22. Na čtyřce ve směru od Strakonic na Prahu se před omezením na 9. kilometru popojíždí ve 4-kilometrové koloně. No a chybí nám ještě trojka, tak rychle na ní ve směru od Tábora na Prahu se zbrzdíte mezi Voticemi a Olbramovicemi. Jestli jste se aktuálně začali brzdit i na nějakém jiném místě, tak rychle o tom zpravte ještě ostatní motoristy. Můžete namluvit vzkaz do žluté mobilní apky Rádia Impulsa nebo nám zavolat na naši centrálu 605 222 22 007. Jezděte s úsměvem, šťastnou cestu.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty

0: Máme Rádio Impuls. Zajímalo by mě, kdo se třeba takhle při neděli, zrovna té dnešní 9. srpna, těší na zítřek, tedy na pondělí 10. srpna, jenom proto, že má v práci skvělé kolegy. Jestli k těm šťastnějším patříte, tak by možná o tom měl vědět celý svět, nebo minimálně celé Česko. No a jak to udělat? Dejte nám vědět na Impuls.cz a přihlašte vaše kolegy do naše sekce, do našeho nápadu Milionový kolegové. My vám totiž zahrajeme celému vašemu skvělému týmu po 9. hodině 7 pecek v kuse a bez jediné reklamy. Postará se o to vlastní Korec, no ale musí vědět, komu že hraje a kam ty písničky posílá, tak to napište. No a pak už jenom čekejte, až vám vlastník zavolá a hrát bude vašim skvělým milovaným milionovým kolegům.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Princové jsou na draka, určitě si vybavíte tuhle, jak říká Honza Čenský, papundeklovou pohádku, kterou proslavili hlavně melodie a písničky. Za chvilku si jednu z nich dáme, bude to legendární dělání v Impulzovic krabičce, no ale ještě předtím opět představíme některého z hrdinů všedních dnů. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička, kterému tady nikdo jinak neřekne než Zuřivec.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: No a našeho Zuřivce zajímají lidé, bez kterých by prostě svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Jde třeba o pěstouny, pěstounky, ochránce přírody, učitele, učitelky, dětské lékaře. No a v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls náš Zuřivec vyrazil na Jižní Moravu, takže jeho pátrání po hrdinech všedních dnů bude o tradičních jihomoravských krojích.
2: Naše hrdinka je Jarmila Cenková z jihomoravské obce Hostěrádky Rešov. Jak bylo řečeno, paní Cenková šije a půjčuje jihomoravské kroje. A to je práce jako na kostele.
3: No, trvá to dlouho, protože se napřed musí všecko vyšít, pak ušít, pak se to teprve musí naškrobit, nažehlit a pak se to může půjčovat těm děvčatům, kterým se říkají stárky.
4: Kdo by si neuměl teďka hned představit kyjovský kroj, je to vlastně několik těch spodníček, že jo, těch sukninek, které jsou jako naskládaný, nadejchaný, jsou tři celkem a na nich je ta vrchní vrstva, ta červená sukně, a ta je skládaná.
3: Ta je vyšívaná.
4: A vyšívaná hlavně.
3: A říká se jí pávka, protože to ty květy připomínají paví oka.
4: Tak ano, a teďka vlastně tady o ten jeden květ mi jde. Na té jedné sukni je 96 těch vzorů s tou kytičkou a s těmi klasy a s těmi zelenými lístky. Jak dlouho vám trvá vyšít jeden tenhle ten obrázek?
3: No, asi tak 50 minut.
4: 50 minut jeden obrázek.
3: To už, když ho mám nakreslený.
4: Ano, krát teda 96, taky se u toho můžete třeba dát něco pití, nebo se třeba, takže hodinu budeme počítat, jo?
3: Tak,
4: takže jsme skoro 100 hodin, jenom u vyšívání této jedné sukni.
3: Ano.
4: Celkově ten kroj vám zabere jak dlouho udělat?
3: No, když bych na něm intenzivně pracovala, tak 3 až 4 měsíce.
2: A za to, že paní Jarmila šije kyjovské kroje, udržuje tuto tradici živou. A za to je naší hrdinkou všedního dne. Tak děkujeme. Hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: No a hledat budeme samozřejmě i příští týden, protože tak činíme po celý rok. Akorát už se vypravíme do jiného regionu v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls. Nás od zítřka zajímají západní Čechy. S Impulzovými vstáváme už v 5 ráno, no tak si přestaňte i vy.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Kdo by to byl řekl, že téhle legendární pohádce je už neuvěřitelných 46 roků a vidíte ty písničky, zná i dnešní mládež, dnešní děti. Je to prostě legenda, i proto byla v Impulzovic krabičce. No a my, no, míříme na silnice.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Protože pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a protože je opět nabízí profík z Global Assistance a tím je pro dnešek Kuba Tilšar. Ahoj Kubi.
2: Ahoj Zdendo, hezký večer. Na silnici 33 na kruhovém objezdu u Jaroměře směrem na Náchod výrazně komplikuje průjezd hromadná nehoda 4 osobních aut. Očekávejte tam zdržení. Na dálnici D1 z Brna do Prahy místy zpomaluje doprava mezi 41. a 24. kilometrem. Silný provoz je také na trojce z Tábora do Prahy, konkrétně u Olbramovic a také v okolí Benešova. A zhruba v úseku 4 kilometrů pojedete pomalu na dálnici D4 od Příbramy na Prahu. Před exitem 9 na Jíloviště pracují tam silničáři. Z Global Assistance, Kuba.
0: Moc díky, tak co zbývá dodat? Hlavně ať dojedete do svých cílů, mějte šťastnou cestu všichni.

V Novém městě nad Metují otevřeli něco, co by vás mohlo zajímat. Jestli opravdu zajímá, tak si počkejte na zprávy, protože Šimon Kalousek je právě dokončil a za malou chvilku už je nabídne. Teď ještě pohled na počasí. Meteorologové o zítřku, jako tedy o pondělku 10.

0: dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
1: ANO by mělo mít podle Vondráčka svého prezidentského kandidáta. Silnice na Chrudimsku uzavřela srážka motocyklu s nákladním autem a Slovákům pomáhají s vodou Maďaři. Je 20 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hnutí ANO by mělo mít svého kandidáta na prezidenta, případně aspoň někoho podpořit. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl místopředseda hnutí a šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. Zda by mohl kandidovat on sám, si prý ještě rozmyslí. Ex-prezident Miloš Zeman přitom nedávno řekl Mladé frontě Dnes, že podle jeho názoru by byl právě Vondráček optimálním kandidátem. Češi si půjdou budoucí hlavu státu vybírat počátkem roku 2028. Prezident Petr Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce rozhodnout příští rok. Dopravní komplikaci hlásí Chrudimsko. Nehoda motocyklu s nákladním autem u obce Perálec uzavřela odpoledne silnici druhé třídy číslo 358. Kvůli zranění motorkáře na místě zasahoval záchranářský vrtulník. Okolnosti a příčiny havárie jsou podle policie předmětem dalšího vyšetřování. Silnice je po nehodě stále neprůjezdná. V Novém Městě nad Metují se otevřel letní areál Metuje. Dnešní zahájení provozu si nenechali ujít stovky lidí. Areál vznikl po letech příprav u řeky Metuje na místě bývalého roky nevyužívaného městského koupaliště. Jeho vybudování vyšlo na 125 milionů korun. Návštěvníkům je k dispozici mimo jiné velký a malý plavecký bazén, vodní dětské hřiště i zázemí s občerstvením. Zajímavostí areálu je také biotopové koupaliště, které nabízí koupání bez chloru a chemie. Voda se v něm čistí přirozenou cestou pomocí rostlin, mikroorganismů a biologických filtrů. Letiště Líně u Plzně je non-stop střežené. Nový systém zabezpečení splňuje požadavky na ochranu strategického objektu. Areál, kde se zvažovala stavba tzv. Gigafactory, nakonec využijí vojáci.
2: Letiště Líně je od srpna nepřetržitě střeženým areálem s kontrolovaným vstupem. Ostrahu převzali vojenské lesy a statky. V letech 2022 a 2023 se v něm zvažovala továrna na baterie do elektroaut. Teď mají vojáci hotovou studii, která počítá například se základnou aktivních záloh. Projekt bude hotový příští rok. Vzniklo 14 kilometrů dlouhé oplocení s kontrolním pásem a dvěma vstupy. Přibudou budovy, provoz soukromých leteckých škol zůstane zachován. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Líně.
1: Slovensku pomáhá s vodou Maďarsko, a to i přesto, že jí má samo málo. Situace na řece Dunaj je kritická, ve hře je také možné odstavení klíčové maďarské jaderné elektrárny Pakš.
3: Slovensko sa snaží udržiavať manažment vody na svojej strane Dunaja tak, aby lode vedeli plávať. Voči Maďarsku neuťahuje kohútiky. Stále prevádzkuje vodné dielo Gabčíkove, kde ide momentálne len jedna turbína, aby bol zabezpečený odtok vody aj z ekologických dôvodov. Slovensko už nedokáže zvýšiť výtok vody smerom na Maďarsko. Oproti tejto krajine má výhodu, že svoje jadrové elektrárne chladí zo zásob vo vodných nádržiach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Radio
1: Impuls. Naša láska letí jak splašené

25 hodín denne s tebou mi nestačí, naša láska letí.

všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka

0: Turistika v Česku tak zůstává mezi regiony rozložená nerovnoměrně. Shodli se na tom analytici a odborníci oslovení ČTK. Data Českého statistického úřadu potvrzují, že tuzemských hostů v penzionech a hotelech ve druhém letošním čtvrtletí přibylo. Zahraniční zájem meziročně stagnoval. Absolutní čísla dodává statistička Markéta Borovičková.
1: Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijalo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 6,4 milionů hostů, což bylo o 0,5% více oproti stejnému období roku 2025.
0: Z pohledu jednotlivých regionů nejvyšší tempo růstu meziročně zaznamenal Moravskoslezský, Královéhradecký a Liberecký kraj. Nejvíc hostů naopak ubylo na Karlovarsku. Hasiči bojovali s ohněm v Lokti na Sokolovsku. Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici byla dnes odpoledne několik hodin uzavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Po zásahu v obtížném terénu se povedlo požár lokalizovat a dostat pod kontrolu, informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Kvůli kontrole tunelu vedoucího ve skále bude nejméně do zítřka uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Oprava silnice v Majdaleně na Jindřichohradecku od zítřka omezí řidiče. Práce potrvají do poloviny listopadu. Rekonstrukce hlavního tahu, který vede z Veselí nad Lužnicí přes Třeboň na hraniční přechod Halámky do Rakouska, vyjde na více než 62 milionů korun bez DPH. Při částečné uzavírce projedou auta místem Kyvadlově. Ze vsetínské nemocnice se ozývá SOS. Důvodem je akutní nedostatek krve. Její zásoby rychle docházejí.
2: A minus a plus nula minus a nula plus. Tohle není šifrovaná zpráva, nýbrž označení skupin, kde je nedostatek krve ve dvou třetinách prázdnin téměř alarmující. Vsetínská nemocnice teď volá osvědčené dlouholeté dárce, ale také studenty nad 18 let, kteří mohou darovat poprvé. Tedy, tak říkajíc, novou krev. Nedostatek nenahraditelné tekutiny má na Valašsku své příčiny. Zásoby docházejí, protože horké počasí přineslo veliké množství úrazů i vážných zranění. Jan Čada, Radio Impuls, Vsetín.
0: Ozbrojený incident hlásí Dánsko. Tři zraněné se dnes odpoledne vyžádala střelba v přístavním městě Holbæk na západě země. Žádný z mužů ale není v ohrožení života, píše o tom agentura DPA. Policie vychází z toho, že případ může souviset s vyřizováním účtů mezi lidmi z kriminálního prostředí. Střelbě předcházela potyčka větší skupiny lidí na jednom z místních sídlišť. Pak na místo přijelo auto a krátce na to se ozvaly výstřely. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a na večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

snad vyvolá jen vztek. Fejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský.

0: slovensky. Rádio
1: Impuls. Italo nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Je 22 hodin.

0: ulice postupují podle harmonogramu. Osmiměsíční oprava stavby na okraji města ve směru na Stráž nad Nisou je zhruba ve své polovině. Most bude mít celkem 8 nosníků. Každý je dlouhý skoro 30 metrů a váží téměř 29 tun. Stavby vedoucí Jaroslav Hron vysvětluje, že jejich osazování je pořádně náročné.
1: Tím, že je tam vlastně, schází se tam několik šikmostí, jo, protože ten most je ve spádu vozovky, ve spádu příčným a teď se ještě k tomu načte vlastně ta šikmost toho mostu jakoby v těch 45 stupních, takže tam jakoby dospět k nějaký rovině je trošku náročnější.
0: Průjezd 100-tisícového Liberce je teď velmi komplikovaný. Kvůli opravě mostu je zavřená Londýnská ulice. Omezený provoz je ale i na souběžném průtahu městem. Řidiči tam můžou využívat pro každý směr jenom jeden pruh. Firma Severomoravské vodovody a kanalizace nabízí v době sucha vodu obcím a firmám. V Moravskoslezském kraji problémy se zásobováním nehrozí, protože většina pitné vody pochází z údolních nádrží s dostatečnými zásobami. Jak ale zjistila redaktorka Eva Panošová, na Lysou horu v Beskydech poslali vodaři letos v létě cisterny už několikrát.
2: Místní vrt během letní sezóny zvýšenou spotřebu v turistických chatách nestačí pokrýt. Dosud vypravili vodárny na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd 10 cisteren. Každá z nich přepravila 8 metrů krychlových pitné vody. Společnost tak pomáhá nejen provozovatelům služeb, jejichž lokální zdroje nejsou dostatečné. V případě potřeby může dodávky navýšit i pro oblasti závislé na menších místních zdrojích. Například za dopravu 8 kubíků pitné vody do vzdálenosti 10 kilometrů zaplatí zájemce 1730 korun bez DPH. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Poblíž newyorské sochy svobody se převrátila loď. Při neštěstí přišli o život žena a malé dítě. Záchranářům se povedlo vytáhnout z vody 12 lidí. Pro 27-letou ženu a holčičku ve věku 5 měsíců přišla ale veškerá pomoc příliš pozdě. Plavidlo se převrátilo z dosud nejasných příčin v noci na dnešek našeho času. Úřady už v souvislosti s tragédií zadrželi 46-letého provozovatele lodi. Informovala o tom dnes místní média. 4 zápasy třetího kola dnes pokračovala nejvyšší fotbalová soutěž. Slavia v odpoledním duelu udolala Pardubice 2-1 a udržela tak 100% bilanci v sezóně. V dalších utkáních Jablonec porazil Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a ve večerním zápase pak ligový nováček Artis Brno prohrál s Olomoucí 1-2. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulzových. Radio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vedrem. Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území Česka. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země nebo v části Vysočiny. V dalších dnech se má ale přechodně ochladit. S ohledem na současné počasí a pokračující sucho přetrvává na většině území republiky zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Letiště Líně u Plzně je non-stop střežené. Nový systém zabezpečení splňuje požadavky na ochranu strategického objektu. Areál, kde se zvažovala stavba takzvané gigafactory, nakonec využijí vojáci.
2: Letiště Líně je od srpna nepřetržitě střeženým areálem s kontrolovaným vstupem. Ostrahu převzali vojenské lesy a statky. V letech 2022 a 2023 se v něm zvažovala továrna na baterie do elektroaut. Teď mají vojáci hotovou studii, která počítá například

0: Scholz říká, že projekt nemusí skončit jen u tramvajové linky číslo 1.
1: Jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit, po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeným jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města.
0: Tramvajová linka 1 je páteřní, nejdelší a má nejvíc zastávek. Projekt navazuje na vysvětlování názvu brněnských ulic. Do Bílého domu by mohla v roce 2028 zamířit žena. Kandidaturu na prezidentku Spojených států v nedělním rozhovoru se stanicí ABC News nevyloučila Alexandria Ocasio-Cortezová. 36-letá demokratická kongresmenka z New Yorku se ale podle svých slov teď soustředí na listopadové volby do sněmovny reprezentantů, ve kterých usiluje o znovu zvolení. Možnost opětovné kandidatury na prezidentku oznámila v dubnu také bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová. Filip Salač slaví velký úspěch. 24-letý jezdec vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Rodák z Mladé Boleslavy na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf seriálu po 16 letech. Navázal tak na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hnutí ANO by mělo mít svého kandidáta na prezidenta, případně aspoň někoho podpořit. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl místopředseda hnutí a šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. Zda by mohl kandidovat on sám, si prý ještě rozmyslí. Ex-prezident Miloš Zeman přitom nedávno řekl Mladé frontě Dnes, že podle jeho názoru by byl právě Vondráček optimálním kandidátem. Češi si půjdou budoucí hlavu státu vybírat počátkem roku 2028. Prezident Petr Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce rozhodnout příští rok. Hasiči bojovali s ohněm v Lokti na Sokolovsku. Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici byla v neděli odpoledne několik hodin uzavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Po zásahu v obtížném terénu se povedlo požár lokalizovat a dostat pod kontrolu. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Kvůli kontrole tunelu vedoucího ve skále bude nejméně do pondělí uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Ze vsetínské nemocnice se ozývá SOS. Důvodem je

0: Impuls Vsetín.
1: Slovensku pomáhá s vodou Maďarsko, a to i přesto, že jí má samo málo. Situace na řece Dunaj je kritická. Ve hře je také možné odstavení klíčové maďarské jaderné elektrárny Pakš.
2: Slovensko sa snaží udržiavať manažment vody na svojej strane Dunaja tak, aby lode vedeli plávať. Voči Maďarsku neuťahuje kohútiky. Stále prevádzkuje vodné dielo Gabčíkove, kde ide momentálne len jedna turbína, aby bol zabezpečený odtok vody aj z ekologických dôvodov. Slovensko už nedokáže zvýšiť výtok vody smerom na Maďarsko. Oproti tejto krajine má výhodu, že svoje jadrové elektrárne chladí zo zásob vo vodných nádržiach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čtyřmi zápasy třetího kola pokračovala v neděli nejvyšší fotbalová soutěž. Slavia v odpoledním duelu udolala Pardubice 2-1 a udržela tak 100% bilanci v sezóně. V dalších utkáních Jablonec porazil Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a ve večerním zápase pak ligový nováček Artis Brno prohrál s Olomoucí 1-2. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: česky a slovensky.
1: Radio Impuls.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míry.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vedrem. Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území Česka. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země nebo v části Vysočiny. V dalších dnech se má ale přechodně ochladit. S ohledem na současné počasí a pokračující sucho přetrvává na většině území republiky zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Letiště Líně u Plzně je non-stop střežené. Nový systém zabezpečení splňuje požadavky na ochranu strategického objektu. Areál, kde se zvažovala stavba tzv. Gigafactory, nakonec využijí vojáci.
2: Letiště Líně je od srpna nepřetržitě střeženým areálem s kontrolovaným vstupem. Ostrahu převzali vojenské lesy a statky. V letech 2022 a 2023 se v něm zvažovala továrna na baterie do elektroaut. Teď mají vojáci hotovou studii, která počítá například se základnou aktivních záloh. Projekt bude hotový příští rok. Vzniklo 14 kilometrů dlouhé oplocení s kontrolním pásem a dvěma vstupy. Přibudou budovy, provoz soukromých leteckých škol zůstane zachován. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Líně.
1: Tramvajové zastávky v Brně vzdělávají. Cestující na lince 1 si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů. Projekt spustil dopravní podnik s muzeem města Brna. Informace mají zaujmout a poučit o historii města a místopisu. Součástí všech tabulek je QR kód s obsáhlejšími informacemi. Ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc říká, že projekt nemusí skončit jen u tramvajové linky číslo 1.
3: Jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města.
1: Tramvajová linka 1 je páteřní, nejdelší a má nejvíc zastávek. Projekt navazuje na vysvětlování názvu brněnských ulic. Do Bílého domu by mohla v roce 2028 zamířit žena. Kandidaturu na prezidentku Spojených států v nedělním rozhovoru se stanicí ABC News nevyloučila Alexandria Ocasio-Cortezová. 36-letá demokratická kongresmenka z New Yorku se ale podle svých slov teď soustředí na listopadové volby do sněmovny reprezentantů, ve kterých usiluje o znovu zvolení. Možnost opětovné kandidatury na prezidentku oznámila v dubnu také bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová. Filip Salač slaví velký úspěch. 24-letý jezdec vybojoval ve velké ceně Británie.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hnutí ANO by mělo mít svého kandidáta na prezidenta, případně aspoň někoho podpořit. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl místopředseda hnutí a šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. Zda by mohl kandidovat on sám, si prý ještě rozmyslí. Ex-prezident Miloš Zeman přitom nedávno řekl Mladé frontě Dnes, že podle jeho názoru by byl právě Vondráček optimálním kandidátem. Češi si půjdou budoucí hlavu státu vybírat počátkem roku 2028. Prezident Petr Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce rozhodnout příští rok. Hasiči bojovali s ohněm v Lokti na Sokolovsku. Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici byla v neděli odpoledne několik hodin uzavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Po zásahu v obtížném terénu se povedlo požár lokalizovat a dostat pod kontrolu. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Kvůli kontrole tunelu vedoucího ve skále bude nejméně do pondělí uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Ze vsetínské nemocnice se ozývá SOS. Důvodem je akutní nedostatek krve. Její zásoby rychle docházejí.
3: A minus A plus nula minus A nula plus. Tohle není šifrovaná zpráva, nýbrž označení skupin, kde je nedostatek krve ve 2/3 prázdnin téměř alarmující. Vsetínská nemocnice teď volá osvědčené dlouholeté dárce, ale také studenty nad 18 let, kteří mohou darovat poprvé. Tedy, tak říkajíc, novou krev. Nedostatek nenahraditelné tekutiny má na Valašsku své příčiny. Zásoby docházejí, protože horké počasí přineslo veliké množství úrazů i vážných zranění. Jan Čada, Radio Impuls, Vsetín.
2: Slovensku pomáhá s vodou Maďarsko, a to i přesto, že jí má samo málo. Situace na řece Dunaj je kritická. Ve hře je také možné odstavení klíčové maďarské jaderné elektrárny Pakš.
4: Slovensko sa snaží udržiavať manažment vody na svojej strane Dunaja tak, aby lode vedeli plávať. Voči Maďarsku neuťahuje kohútiky. Stále prevádzkuje vodné dielo Gabčíkove, kde ide momentálne len jedna turbína, aby bol